Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this. You still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss?

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day. When you

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: To je vytíženost, jo. Teď přijdu do studia, najednou sluchátka na uších, jedeme živý.
3: Musíme
2: vstup.
3: Makat, jako 6:06, že?
2: 6:06 a tady vlak nejede přesto.
3: Dobré. Ten už přijel z Kalarsu, nebo respektive z Prahy na Kalars.
2: Dobré ráno, počasí v Ostravě opět může být pro vás hned tak z rána jako dost matoucí, ale bude to trošku jinak. Dneska tedy oblačno, z začátku dne, potom určitě možná i nějaké ty dešťové srážky. Později odpoledne, ale jasná obloha bez mráčku. Teploty v maximech 29 až 32 stupňů Celsia.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Dobré ranko, hasiči z Moravskoslezského kraje míří do Řecka pomoc s bojem proti požárům. V extrémních podmínkách budou v rámci mezinárodní mise chránit přírodu i majetek před ničivými lesními požáry. Mezinárodní mise bude i vzdělávat a procvičovat schopnosti hasičů s využíváním speciální techniky. Charitativní sbírka Srdce pro porubu má za sebou další úspěch. Podařilo se vybrat 131 tisíc korun na rehabilitace pro 12-letého Františka, který se od narození potýká s následky dětské mozkové obrny. Do sbírky Srdce pro porubu je možné přispět do pokladničky v informačním centru na hlavní třídě na transparentní účet, anebo taky na řadě porubských akcí. Muž na Novojičínsku nechal před školkou běžet motor, aby se mu auto ochladilo. Toho využil zloděj, který s autem odjel. Pachatel údajně jel za svou přítelkyní do sousedního kraje. Auto je zpět u svého řádného majitele. Polský nadšenec David Dura v pondělí vyrazil z Ostravy na skládacím kajaku po řece Odře k Baltu. Na cestě, dlouhé zhruba 750 kilometrů, už řeší první komplikace, především počasí. Vyrazil bez asistence, bez pomoci, vše potřebné si veze v kajaku a nocovat bude v zásadě v přírodě.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Já už nic nemám, takže dopravu, prosím tě. Já jsem se vyšťavila.
2: Já se omlouvám, je to tady normálně, mě ten prstíček sám tam
3: ujel,
2: sjel.
3: Tak já ti ještě něco řeknu. Pojď, doktor Vševěd z televizní soutěže Slavné na lovu zavítal na Colors of Ostrava, taky jste ho včera mohli potkat. No,
2: tak skvělý.
3: Tak teď jdeme na tu dopravu.
2: Tak teď už jo.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: No jdeme na dopravu, ale já k ní nemám co říct, zatím tedy jste šikovní, jezdíte opatrně, děkujeme za to, počítejte s tím, že Ostrava je plná turistů, v noci to bylo znát, protože kolony se tvořily nejen na příjezdu do centra, ale i na příjezdu na Ostravu, jich konkrétně teda na Dubinu a výjezd na Vítkovice, směrem na nádraží Vítkovice, ten byl zasekaný i v noci, tak počítejte s tím, že přes den by to mohlo být podobné, stejně tak jako si postojíte na Bohumínské ulici směrem v Ostravě, potom na Hraneční, tam taky se stojí díky uzavírce jednoho jízdního pruhu, pakliže by to bylo jinak, tak klidně prosím dejte vědět na naše telefonní číslo 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
0: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
5: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Jdem na to, no. Adam Lambert. Adam Ďurica, jsem si vzpomněla, ten byl taky včera na Colors.
1: Byl tam. Na Melting Pointu, ano, vím.
0: Já jsem ho potkala, když procházel areálem, a pak jsme se ještě střetli na jednom místě, takže dámy a pánové, dobré ranko.
1: Jsem mu, Adamko, naozaj ráda tě vidím.
0: Já jsem mu řekla, zatancuj si so mnou.
1: A co Adam? Já raději ne, díky.
0: Ne, odmítl. Ale bylo mu to líto určitě.
1: Jo, to v každém případě.
0: Jak se máte, jaké máte ráno? My nebudeme lhát, jsme naspali kvůli toho, že je v Ostravě další mega Lovanský festival. 4 hodiny spánku.
1: A dohromady, jo? To je dohromady.
0: My dva dohromady, okej.
1: Prosím vás, je to náročné. Já jsem, Moni, a já se ti přiznám. Já jsem včera, když hrála tato písnička...
0: Na to si já jsem čekala. Už
1: a víš,
0: jsem
1: já taky. A víš, odkud tuhle písničku zpíval frontman?
0: Vím, z velkého ruského kola, prosím,
1: jo,
0: pěkně. A to byl, prosím tě, který? To byl ten, který z nich to je? To byl ten John, no. A nebo naopak to byl Tyler?
1: Ne, to byl Tyler.
0: Tyler, že jo? Tyler je ten, který zpívá,
1: ano,
0: a John je
1: bubeník.
0: Přesně.
1: A při téhle písničce, když hrála a on se točil po tom ruském kole, tak jsem si říkal, píšu. A moje drahá mi říká, a komu píšeš? Říkám, Maj, píšu. No a tak mi řekni, komu píšeš? Říkám, Monice.
0: Aha, a co jsi mi chtěl napsat?
1: No počkej, a ona mi říká, a proč píšeš Monice? A teď jsem vzal ten telefon do ruky a psal jsem ti, Moni, nezlob se na mě, ráno nepřijdu.
0: A proč ne?
1: Maja mi vzala telefon z ruky a smazala to, jo, takže jsem tady.
0: Ale jako teď mi vysvětli, proč, když se kluci z 21 Pilots točili na velkém kole.
1: Já jsem byl fascinován, já říkám, já nikam nejdu.
0: A kvůli toho si ráno nechtěl přijít do práce.
1: Já jsem říkal, že nikam nejdu. Já byl v tak dobré náladě, tak fascinován a říkal jsem, já nikam nejdu.
0: Co tobě stačí ke štěstí, jako?
1: No ty, dívej! Mimochodem zpívala jsi.
0: No, já jsem čekala na tady tuhle písničku, už jsem fakt nedočkala jsem se konce. Já jsem utekla ještě dřív, než se vůbec začala rozvolňovat ten extrémní dav, protože mi bylo jasné, že se nevlezu do tramvaje. Takže já jsem fakt jako prchla, řekněme, já vím, kolem 23:08 jela tramvaj.
1: Takže tuhle si naživo už nestihla.
0: Tuhle jsem právě nestihla a
1: sakra,
0: na to já jsem
1: ale
0: čekala.
1: Ale to já právě vím, protože já dlouhodobě vím, že tohle je tvoje nejoblíbenější.
0: A vždycky, když začali, tak jsem si říkala, right. Nedal, tak říkám, tak teď, right.
1: Já jsem měl,
0: nedal.
1: Víš co, já jsem měl trošku jinou písničku, na kterou jsem čekal a nezahráli vůbec, a je to písnička Chlorine, já nevím, jestli...
0: Ale počkej,
1: znáš?
0: Ta hrála.
1: Ne, Moni, bohužel,
0: tak
1: nehrála.
0: Tak vypust, já mám pocit, že jo.
1: Já ji tady dohledám a já ti ji pustím, protože
0: dobrá, mám taky
1: ta
0: ráda.
1: Je výborná a bohužel nehrála, no.
0: Pak nehrála, Honzi.
1: Nehrála. A tohle mě hodně mrzelo, protože tuhle já mám opravdu možná od nich nejradši. Fakt jí mám rád. Hráli neuvěřitelné fláky, hráli písničky, které vlastně odstartovalo, jo, tuhle skupinu, ale tuhle nezahráli a to
0: okay,
1: mě mrzí.
0: Tak oni dáli poprvé, když byli v Ostravě.
1: Teďkom tady Chlorine na Freshi.

0: Řešili to včera všichni, s kým jsem byla na Colors, a tvrdili mi každý do jednoho, že dneska jako fakt budou tropy, že dneska bude krásně na Colors.
1: Jo,
0: a teď,
1: jo,
0: když to vidím, co je venku, tak mi chceš říct, to říkali ve zprávách, že tohle se změní, jo.
1: Věřím, že to
0: tohle
1: je matoucí.
0: Mlhavo, deštivo.
1: Sichravo,
0: podzim,
1: vlastně.
0: Sichravo, to je vysloveně podzim, to, co se děje teď v centru Ostravy.
1: Ale s teplým počasím je teplo, i teď je
0: mě
1: teplo.
0: Mě tak příjemně chladivo. No. Není mi zima, ale je to takové jako čerstvé, osvěžující.
1: Hele, ne,
0: počasím.
1: Je to opravdu, je to klam, je to pouze v tuto
0: chvíli.
1: Je to
0: optický klam.
1: Je to optický klam, odpoledne opravdu jasná obloha, bez jediného mráčku, teploty v maximech až do 31 stupňů Celsia. Ano, bude teplo.
0: Tak to ti mobil zase přeje, nebo ty tvoje
1: radary. 29 až 31.
0: Tolik
1: ty máš kolik?
0: Já mám jenom 30, 26 až 30
1: no,
0: maximech,
1: tak to zase,
0: jo.
1: Tak to zase není takový rozdíl.
0: No jako není, no. A na horách?
1: Na horách jsem se nedíval.
0: To já mám jako 18, 22, strop, ale jako fakt strop.
1: Na horách.
0: Více nepřemluvíš mě k vyššímu číslu.
1: Na horách mám 23.
0: No tak vidíš to, no. Tak se jako dneska moc nemýlíme.
1: Takže dneska se to shoduje i s mým počasím. Tak zdravíme Český hydrometeorologický, děkujeme, že nám to tak upravují hezky. Prosím vás, prodlužte nějakým způsobem to hezké počasí až do soboty, protože bohužel na víkend by se to počasí mělo kazit.
0: Ty ale je nemluv, protože se mají údajně vrátit ty tropy, co tady byly.
1: Mají.
0: A někde jsem četla, že ty teploty budou dosahovat v Evropě i třeba v České republice k 50 stupňům.
1: Jej,
0: jo,
1: no
0: sice,
1: tak...
0: sice asi místně, opravdu lokální záležitost, ale chápeš to?
1: Já řeším klimatizaci teď do bytu, takže já už jsem v pohodě. Okay. Mimochodem to, jak se řeší klimatizace v této době, v lehem běhal leda, jo, tak to já bych rád za chviličku klidně řekl, protože to je teda porod, jako, to je něco. Taková osobní zkušenost. Za chvilku podáme.
0: Porod,
1: no, tak já o tom něco vím.
0: No, jasně, tak jo, já se hodím do klidu.
1: Já už o tom něco vím.
0: Ty
1: tak jo,
0: řeč.
1: Tak za chviličku pokračujeme. Dobré ráno vám přeje Monika Rudová.
0: A taky Honza Pernický, tatínek.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Mami, mami! Mimino stegosaura!
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí! Jde k nám!
7: Jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: sedím v autě, jo, vyjíždím z Ostravy třeba, nevím, na Frýdek nebo dál, jedu do Beskyd, jedu tím otevřeným autem, jak mi vlajou vlasy.
1: Kabrioletem.
0: Přesně, a hraje tohle, Don't Make Me Love You.
1: No, tak to...
0: Úplně ideální věc mi přijde na takový jako trip tím autem. To se vidím, že někam pičím.
1: Je to klasika prostě, no. Která vlastně vůbec neurazí.
0: Ale natchne, ne?
1: Vlastně jako ani úplně nenatchne, ale je to tak jako, ne, je to tak jako přesně to, co bych chtěl. Jako,
0: jo, no, to říkám, tak to jsme se shodli. Pojďme na tu tvoji klimatizaci. My, a teď jsem si to ověřila, opravdu meteorologové straší tím, že, a teď nebude to úplně v České republice, ale v Evropě, v České republice se ty teploty k tomu peklu budou lehce přibližovat, ale tak, jak to bude mít třeba Španělsko, Honzi,
1: ano.
0: Itálie, a nebo Řecko, tak to tu nebude, tam se očekávají až 50-stupňové vedra. U nás třeba na 40 asi jako taky, ale tyjo, 50.
1: Já 40 je taky jako úlet.
0: Je, tak co ta tvoje klimatizace?
1: To se nehodí. Já teď musím odbočit, Moni, ty máš konečně novou tapetu na mobilu.

0: to tam jako tapetu, ale fakt já jsem to tam nedávala. Sám se nějak rozhod a dal mi to tam. Hmm. A Miša mi říká, ty prosím, pojď, já ti to změním. A vybrala mi tam Malagu, protože my obě dvě máme rádi španělskou Malagu. Aha, jo? Aha. No a včera, když jsem jela na Colors, tak jsem si všimla, že mi ten mobil zase tu tapetu změnil.
1: No.
0: Ne na los, ale tentokrát mi tam dal jiný obrázek.
1: Palmu.
0: To jsem si tam dala potom já, říkám si to jako...
1: A co ti tam dal tak, za obrázek?
0: Mě. Víš co, mimozemšťana.
1: Jo.
0: Mimozemšťana, no.
1: Tak on ví, on ví?
0: No, a já jsem si to změnila tady na palmu z Malagy.
1: No,
0: zase.
1: Protože prostě jsme včera otevřeli téma palmy v České republice, mm-hmm. že?
0: Aha, a vidíš to, no. A já asi podvědomně, jak jsem byla od tebe načuchla.
1: Se ti to prostě líbí, ten nápad.
0: To tam dala.
1: No, je to tak, tak jo, tak perfektní. Tak to jsme odbočili, výborně, konečně nemáš na tapetě los, to je super. A za chvilku vám řeknu, jak to je teda s tou klimatizací.
0: Dejte tomu čas, dívejte se, v 9 končíme, tak v 8.50 si myslím, že by konečně
1: nejpozději zítra, zítra je poslední den vysílání.
0: Tak to mohlo dostat.
2: Monika Dudová a Honza

0: Rodimental, 6 hodin 40 minut, dobré ráno, přejeme, je čtvrtek 16. července a je tady, řekl bych, peak sezóny pro všechny, kteří vyrábí nebo montují klimatizace. Jo? Je to problém, který řeším dlouhá léta, protože už pár let bydlím na Stodolní v krásném starém historickém domě z první republiky, ale je tady jeden háček, jo? Byť je ten dům krásný, tak má vlastně dva háčky, chybí v něm výtah a bydlím v posledním patře v podkroví pod střechou.
1: Ty bys mohl se živit nějakým prodejem a dělat marketing všemu. Prosím tě, kolikáté, že patro to je?
0: Čtvrté.
1: Čtvrté, jo. On bydlí v posledním čtvrtém patře.
0: No moment, jo. Takže kolegyně Dudová, já bych chtěl říct, že to je trošku jiné čtvrté patro, než tvoje čtvrté patro.
1: Jaké, myslíš si?
0: No, stoprocentně, protože vy máte nižší stropy, my máme stropy vyšší, tedy ten barák je fakt, jako, řekl bych, že je o několik metrů vyšší, než tvůj panelový čtyřpatrový dům a vím to, protože jsem ve stejném panelovém domě bydlel. Fakt je tam rozdíl, řekl bych, patrný až, fakt.
1: Okay.
0: Takže, ale to je jedno, o tom to není. Jako,
1: ne, to je o té klimatizaci.
0: Tak, to je především o té klimatizaci, především o tom, jak v tom bytě v těchto měsících je. A letos jsem si řekl a dost. To už teda ne. Tak jsem poobvolával, poobepsal všechny ty klimatizační firmy, které v České republice působí, protože často většina z nich právě jezdí i jako mimo Prahu, třeba víš, jako právě k nám do Ostravy montovat klimatizace a tak, tak jsem si říkal super, výběr, škála je pestrá, vysoká, bude to hned. No, začal jsem to řešit, pravda, v době, kdy tady bylo 40 stupňů, jo, tak to mi bylo asi jasné, že jako nebudou mít úplně čas. Nicméně většina firem se shodla na tom, že první možný termín montáže přichází nejdřív. No typně si.
1: No v srpnu.
0: Haha, kežby.
1: No ale to přichází, se řekl, tak kdy se to stalo?
0: Přichází nejdřív na půlku září.
1: To počkej, protože poslední informace od tebe byly, že to máš, že to budeš řešit na srpen.
0: To byla jedna firma z Českých Budějovic.
1: Tak a ty si pak nějak poptal jinou a ta ti řekla, že až v září, jo.
0: To byla jedna firma z Českých Budějovic, která byla jako nejrychlejší, řekla, tak půlce srpna, na konci srpna.
1: No, to si pamatujem.
0: Jenže tam si účtují neskutečné peníze za dopravu, jo, že tady musí dojet a tak dále, takže bychom nevyšlo by to úplně jako dobře. Tak jsem si říkal, aha, tak to je fakt jako problém, co budu dělat? Dámy a pánové, pozor, je tady mapa Sany a já můžu zmínit, protože jsou hrdým partnerem našeho pořadu Tech Talk, jo, víkendového. No. Já jsem na ně úplně zapomněl, to jsou skvělí lidé, ale skvělí, jo.
1: Takže to máš pořešeno.
0: Pořešeno, přijeli, teda jako jak viděli ten byt, tak si říkali, kam my tu klimatizaci tady dáme, jako není tady úplně přístup, ale hlavně ta ochota, víš, že prostě aha, přijeli hned, nafotili, změřili, říká, budu na tom pracovat, v neděli se vám ozvu. Wow, říkám, kdyby to tak mohlo být? No, když všechno půjde 2 až 3
1: dny nebo týdny?
0: A já říkám měsíce? Říkám týdny, říkám jo. Tak to je skvělé, to je skvělé.
1: Tak super.
0: Tak kdyby náhodou někdo z vás řešil problémy, tak je to takové mé jako tajné doporučení, klidně proč ne. Myslím si, že se s klukama domluvíte.
1: 2-3 týdny, teď ti gratulujem přírostku do rodiny.
0: Děkuji. A ty, co?
1: Jak já, co?
0: No a co ty a klimatizace?
1: Ale jako my nemáme klimatizaci. Máme jako i super účinný a rychlý větráče, když potřebujeme.
0: Ale... Tak je na čase, podle mě, ne?
1: Jako tu klimatizaci?
0: No, dívej, já teďkom pustím reklamu a máš na ní vyděláno.
1: Jo, no co? To si hodný. Člověče, ale já to asi jako ani nechci.
0: No tak já si ji pustím, já potřebuju. No,
1: jo, tak si pustím.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon Appetit.

0: to je Bob Sinclair, taky zpěvačka, jejíž jméno je pro mě trošku hříšek.
1: No dneska určitě.
0: Já říkám Keša.
1: To je Kajza. A Keša je ta, co zpívá.
0: Ne, počkej.
1: Tak,
0: já neříkám nebo... Keša, já říkám Keša.
1: Ale je to Kajza.
0: No já vím, ale já ti říkám, jak tomu říkám já.
1: Okej, v pohodě, nech holky být, protože stejně nikdy nebudeš oslovovat takhle jako face to face, tak je úplně jedno, jak
0: asi ne, no. Asi
1: no
0: ne.
1: Přesně, tak vůbec tě to nemusí trápit, zvláště po včerejším náročném večeru na Colors.
0: Jejda, no, to člověče, ani mi neříkej.
1: Jo, pojďme to nějak zahnat, ty tvoje chmury a únavu a pojďme se nakopnout juboxem, který teď bude na Fresh Radio.
0: Jo,
2: jubox, Fresh Radio. Pošli hlasovku 77 337 136.
0: I dnes tedy je první den Colorsů, co je za námi, budeme hrát na přání, juboxy jsou tady, komu, kde, co, proč a jak, dejte vědět na náš WhatsApp 77 337 136.
1: Ty jsi dneska tak dost omilý, druhý děkuju. Den Colorsů.
0: Děkuju, no teď? No. Dneska je, a co jsem řekl?
1: Myslím, že první, ale můžu
0: jo, tak já jsem to jako myslel, že první den Colorsů jako je za námi, víš?
1: Jo,
0: jako,
1: takhle, jo.
0: To asi jenom nedopověděl.
1: Jo, my jsme to jenom nedomysleli.
0: No, já zkracuju, no. Abyste se to vy jako domysleli sami, abychom stihli více věcí,
1: jasně,
0: víš?
1: Ty jsi jak můj chlap, on mi řekne taky jako část, asi údajně, že mi řekne pár věcí a doufá, že já si dovtípím k té druhé polovině, kterou měl jenom v hlavě.
0: No ale tak tohle vy ženy, ale umíte.
1: No, nefunguje to.
0: Ale ne, vy to umíte.
1: Telepatie ještě není můj obor. A věštit z koule taky ještě neumím.
2: Jukebox Fresh Radio.
0: No já si myslím, že hodně, ale žen umí věštit z koule.
1: Věř mi, že cvičí pravidelně, ale pořád ještě...
0: A trénink dělá mistra, tak to je, Moni. Trénink dělá mistra.

0: Fresh Radio. Je 6.55, nejvyšší čas pustit k tomu vás, abyste si nadiktovali, co, proč, jak, komu a tak.
1: Terka píše, že by chtěla něco od 21 Pilots, včerejší koncert byl prý luxusní. My jsme 21 Pilots Fresh Radio už hráli, jo, takže my dáme přednost, prosím pěkně, lásce. Mně se líbí, že společně s námi je v éteru opět Kuba, jo, tak můžeme? Připravená, Moni?
0: No já ne, ale opět, Kuba by byl připraven.
1: To je sršel lásky opět, poslouchej dobře. Jo.
2: Dobré ráno, miláčku, přeji ti krásný den, ať máš ty nejkrásnější den na světě. A hlavně, ať jsi v pořádku. Miluji tě a milovat tě budu na pořád. Já ti tak miluju, že ani to nejde říct ve slovech.
0: Ale představu máme, Kuby, v pohodě.
2: A vždycky ti milovat budu. Uh-huh. Vím, občas se hádáme, máme výměnu názoru.
1: Ajaj.
2: I
0: ale
2: tak.
0: To je normální.
1: Tak tomu patříme taky, Moni.
2: Hodně no. Znamenáš. Miriam, moje zlatíčko.
0: Tak hrajeme Miriam, bro.
2: Jsi moje vše, jsi můj poklad, jsi má pícha. A neskutečně ti zbožňuji.
1: Tak.
0: A tak to, že se hádají, to je normální.
1: Ale
0: že?
1: Je to opět to je jeho pícha.
0: No, je to jeho pícha, přesně.
1: Je to nádhera, tak tady není o čem.
0: Ať vůbec.
1: Prostě láska a pravda má vždycky zvítězit a tak to prostě je. Kuba je toho názoru taky.
0: A kdo miluje, ten má fakt štěstí. Že?
1: Tak a není to krásné
0: to je
1: přání
0: no
1: toto.
0: Je.
1: Jako
0: Moni,
1: kdyby si dostala takové přáníčko od Radima teď, tak...
0: Já, upřímně.
1: Už ti řekl, že se jeho pícha.
0: To ne. Já bych byla absolutně v šoku.
1: To ani nečekáš takovou věc,
0: to vůbec nečekám. Mě kdyby teď Ráďa poslal hlasovku.
1: Že si jeho pícha.
0: Že jsem jeho pícha. Já bych se tady s tím pak jako pyšně chlubila, protože to jsem ještě nedostala takovou hlasovku.
1: Ráďa teď spí, nebo co teď dělá? Je v práci?
0: Ne, spí.
1: Tak bohužel, ale můžu ti já říct, že jsi moje pícha moderátorská.
0: Děkuju ti. Ty jsi taky moje pícha. Moderátorská.
1: No tak jaká jiná,
0: no, přesně, jaká jiná,
1: tak
0: že?
1: Všem zamilovaným a všem pyšným posíláme zamilovanou písničku. Dobré ráno.

0: česká věc Sima, která taky našla lásku, je to víceméně čerstvá maminka, a taky Ben Cristovalo. No a 7 hodin právě teď.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, 7 hodin taky pro vás máme připravené další informace o tom, jak dneska bude, co se počasí týče. Nenechte se tady zmást tím, co je venku teď, protože později odpoledne jasná obloha bez mráčku. Maximální teploty tady v Ostravě 29 až 31 stupňů Celsia. Pokud se dneska chystáte na hory, tak ve vyšších poluhách třeba bez kry v maximech 23.
2: Fresh zprávy.
3: Hasiči z Moravskoslezského kraje míří do Řecka pomoc s bojem proti požárům. V extrémních podmínkách budou v rámci mezinárodní mise chránit přírodu i majetek před ničivými lesními požáry. Mezinárodní mise bude i vzdělávat a procvičovat schopnosti hasičů s využíváním speciální techniky. Nový parkovací dům v areálu fakultní nemocnice Ostrava se dočkal slavnostního přestřižení pásky a první auta v něm zaparkují už dnes. Nemocnice navíc přišla s informací, že po náběhu do plného provozu budou moci v novém objektu parkovat nejenom zaměstnanci, ale taky pacienti a návštěvníci. Kvůli přesunu aut do parkovacího domu by v areálu mělo vzniknout 367 parkovacích míst v modré zóně poblíž pavilonů. Polský nadšenec David Dura v pondělí vyrazil z Ostravy na skládacím kajaku po řece Odře k Baltu. Na cestě dlouhé zhruba 750 km už řeší první komplikace, a to především počasí. Vyrazil bez asistence, bez pomoci, vše potřebné si veze v kajaku a nocovat bude v přírodě.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dobré ráno, přejeme i na silnice a cesty v metropoli, tady to je Moravskoslezské. Zdravíme, děkujeme, že ráno ve čtvrtek cestujete s námi. Pozor si dávejte v Ostravě mezi Lhotkou a Petřkovicemi, totiž u krajnice sečou trávu. Tak,
3: takhle brzo, no takhle jo, šikovní.
0: Tak, to víš, že jo, tak musí to být posekaný odpoledne, ne?
3: Tak co, možná ještě v 9 už bude
0: možná,
3: hotovo.
0: Možná už 9 to musí být jako posečený všechno. Tak opatrně, opatrně, abyste je nesejmuli, ať nám to hezky posekají všechno a ať to je právě hezky. Tak to je tak jako z dopravy zhruba vše. Další informace můžete i nadále posílat na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77 337 1036.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
6: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Ale Madonna Mia bude vystupovat na velkém finále, protože FIFA ji zařazuje do svého poločasového programu.
1: No.
0: Spolu třeba, nevím, to tam bude Bieber ještě a tak, jako fakt velká show, takže bez ohledu na fotbal si myslím, že si užijou i ostatní, i kdyby nevyhrál ten jejich favorit třeba.
2: No, ona fakt neví, kam už by.
0: Ty kam možná přejme jí to, protože třeba je to jedna z posledních akcí, kterou odspívá.
2: Ona ne, jako, a kam nemůže Madonna, tam nastrčíme čerta.
0: To myslím tak, že třeba fakt přijde k rozumu a řekne si, že už jako nemusí v tolika letech skotačit. A řekne si, budu si užívat klidný důchod. Třeba.
2: Je to možné, třeba. Jasně. Proč ne? Klidný důchod, to je něco, co my asi už úplně jako... Asi ne.
0: A on říká, tak na tebe koukám, ty začínáš důchodovat už v nízkém věku. Ty už si užíváš teď.
2: Víš, Moni, já jsem jako po včerejšku fakt jako nepoužitelný. Já to
0: ale
2: jako
0: já ti
2: cítím.
0: Jo.
2: Ale
0: ty se trošku.
2: Když žena řekne, že muži zlepší náladu, tak dovolil bych se posadil.
0: Posaď se, protože mám pro tebe oblíbený horoskop. To ty na tom ujíždíš. Tak jenom bych zvěděl, co ti dnes přejí hvězdy, jo.
2: Tak
0: blíženců. Rychlá domluva ti otevře dveře.
2: Čemu?
0: Zároveň ale pozor, může přinést zmatek. Pokud si neohlídáš všechny zásadní informace a detaily, jo. V lásce tě čeká situace, kdy se bude hrát o pozornost a někdo, teď nebudu konkrétní, začne tlačit na to, ať je to zavazující. Jo, ať už jako to začneš brát vážně.
2: Aha.
0: Někdo ti pošle informaci, ta informace se tě bude zdát, Honzi, jako drp.
2: Jako kachna.
0: Jako drp. Jenže na to může být cosi pravdy a může to být určitým varováním. Tak hodně dobře,
2: to je furt jako ta milostná stránka mého života.
0: Ne, to nemusí být. A když budeš chytře dávkovat důvěru, tak se jako zachráníš, protože si tím udržíš určitý náskok a nadhled. Jsi z toho chytrý?
2: Chytře dávkovat
0: důvěru.
2: A
0: už slepě uvažovat hned, nebo nebudeš slepě hned důvěřovat jednomu člověku, ale jako zamyslíš se.
2: Jo, tak to je v pohodě.
0: Zamyslíš se nad tím.
2: No, tak to je asi možná nakonec jako v pohodě horoskop. Jo? Myslím si, že jako jo. Je mi tak, asi ne.
0: Ne,
2: jako, ale
0: takže alkohol to z tebe dostalo.
2: Je mi dobře.
0: Pořád máš ještě zbytkáč, jo?
2: No, maličko určitě, to jako v každém případě. Ale počkej, já kouknu na tvůj, ať ty jsi v klidu. Ty jsi vodnář?
0: Já jsem vodnář, no. Včera jsem potkal jednoho vodnáře na Kalersech, tak jsme se utvrdili v tom, že ti vodnáři jsou fakt specifičtí.
2: No to teda jsou. To teda jako v každém případě jsou. Takže vodnářku,
0: poslouchej. Tak přečti si hlavně první větu. Stačí jenom první věta.
2: Dlouho hledaná odpověď na staré vztahové trápení.
0: Ale co to hledáš? Tak tady nevyžádané rady vás dnes mohou dráždit, tak bacha prdic.
2: Počkej, já tady mám jinak. Já tady mám láska, jo. Stará hádanka je definitivně vyřešená. Co byste řešili s Ráďou?
0: S Ráďou jsme neřešili nic.
2: Uzavřete kapitolu, která vás dlouho bolela a uvolněte místo pro někoho lepšího.
1: Počkej, Moni, co je?
0: A tak já nemusím uvolňovat, já mám jako skvělého Ráďa.
2: Tady je jako láska a přátelství, tak to může
0: jo,
2: být
0: tak to
2: nějaký
0: může být
2: kamarád.
0: Přátel, tak to jako jo, tak to chápu, jo.
2: Kdyby tě zajímaly peníze a práce, tak nadřízený vám stojí za zády
0: a
2: úzkostlivě kontroluje každý váš krok.
0: Jasně, já tě poupravím, jsi říkal, jestli mě zajímají peníze a práce, tak mě zajímají hlavně ty peníze.
2: Tak poslouchej znova. Nadřízený vám stojí za zády a úzkostlivě kontroluje každý krok.
0: Ale člověče, koukám vpravo, vlevo a nikde nikdo.
2: No počkej, máš mu poslat ucelený report dřív, než začne se vyptávat on sám.
0: Ať to se ptá klidně.
2: Monia, kdyby si chtěla ještě vědět, tak mám tady pro tebe i výcuc aktivit vhodné pro tvůj dnešní den, jo?
0: Tak vy mě doraž, pojď.
2: Odeslání uceleného reportu nadřízenému.
0: Zase ta práce.
2: Příprava snadno stravitelného oběda.
0: No to je těžké, protože my přišli možná na bezlepku. No, tak to je těžké teďka se v tom orientovat.
2: Nákup lehkého jídla.
0: No, tak jasně.
2: No a úklid pracovního stolu, a to bys teda fakt měla. Jako.
0: Viděl jsi můj stůl?
2: Viděl, no.
0: Co tam chceš ještě uklízet?
2: Tam plno prachu.
0: Tak, jo, tak jo.

0: včera, já měl včera takové štěstí, já jsem Miraje slyšel dvakrát, jo. Já ho slyšel večer na jeho koncertě na Colors of Ostrava a já ho i dopoledne slyšel na zvukové zkoušce.
1: Nekecej, no vidíš to. Všechno hraje, takže Fresh Radio vás zve na další den Colors of Ostrava. Dneska třeba vystupuje 8 večer na té nejhlavnější stage LP. Kdo by chtěl dorazit už nějak brzo do toho areálu, tak ve 3 hodiny vystupuje z Benjis Kateřina Marie Tichá.
0: Ano, a to bude krásné, na to se já upřímně chystám, protože tohle se mi, mně se její hudba líbí, jako to asi není ostuda říct.
1: No a kdo by se chtěl drcnout a sednout na chvilku, tak potom k večeru nějak kolem 9. večer tak nějak je projekce Špinárky.
0: Aha.
1: A to jsem viděla a to se mi teda líbilo moc, to doporučuju.
0: Super, ok, tak jo, výborně. Mimochodem, toto je track, který Miraj včera živě zahrál na Colorsech a musím teda říct, že Moni, jeho koncert byla fakt jako síla. Síla energie, to je
1: a
0: to správné
1: já mám otázku,
0: energie.
1: No. Já mám Honzi otázku na tebe, protože já když koncertoval Miraj, tak jsem vedla jednu schůzku nebo bavila jsem se s člověkem jakoby na dohled stage, ale ano. Neviděla jsem na tu stage, byla jsem s ním zrovna ve VIPce a byla na té stage s ním Eva Farná, nebo tam nebyla?
0: Ne.
1: Byla ta, takže to byl playback, nebyla
0: bohužel,
1: tam.
0: Bohužel nebyla. Byl to ale jako dobrý playback, protože to nebyl úplně jako ten klasický z té písničky, co oni zpívají.
1: Jo.
0: Takže bylo to trošku jinak naspíváno, ale bohužel na místě Eva Farná nebyla.
1: A to jsem si právě říkal, tyjo, tak on asi pozval Evu, že si
0: já jsem si to myslel
1: tak
0: taky, protože právě na té zvukovce jsem poslouchal jako už z zadní části areálu a zpívala tam právě ten playback, který jako je dobře udělaný a říkám si, ty brďo. Že by večer fakt přišla i Eva.
1: Aha,
0: nebyla. A to okay, nevadí.
1: Tak
0: to
1: jenom
0: nevadí.
1: To jsem potřebovala ujasnit, protože jsem se nedostala k odpovědi. Že?
0: Nevadí. Jako těch hitů zaznělo několik, třeba i právě zmíněný tady ten dokola, který má společně s Tripsem. Tohle je prostě fenomenální letní hit.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Fresh Radio. Ostrava 8.

0: Joel Corey?
1: Devotion.
0: Proč rádio?
1: Půl osmé.
0: Tato letí, člověče, tato letí. No, hele, poslouchá nás v tuhle chvíli náš nohavica s tebou. Poslouchá kolega Honza Kuchař, já tě poprosím, pust na hlasolínu od něho.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ranko, dvojko, a zdravím všechny posluchače, tady Honza Kuchař. Vyrážím zrovna na svatbu a poslouchám vás a musím říct, že mi děláte dobrou náladu.
1: Yeah.
2: A k té Madoně, to je ročník mé maminky, tak když si představím tu, že by dělala to, co Madonna, no nevím, klobouček dolů. Mějte se krásně a vůbec krásný den. Čau, Honza.
0: Prosím tě, Honzo, nezakecávej to nějakou Madonou, to tvoje aktuální téma. Honza, vy víte, jak to s Honzou, když se mnou vysílával, dopadlo vždycky, když sportoval. Jo, já tě Honzi zasvětím.
1: No.
0: Honza Kuchař vypadá jako sporťák. Váží se jako sporták a to je všechno, přesně.
1: A, okay,
0: když
1: dobře.
0: On na cokoliv sáhne, tak chudák mu se pak nedaří. Minule měl úraz, když se vracel někde jako na kole.
1: Mm-hmm.
0: Teď, prosím tě, má nové zuby, tě musím ukázat, jak vypadá
1: aktuálně.
0: Jak nové
1: zuby? Jako? On přišel o své

0: Pozor, ale to žádná sranda, bez vědomí, jo, sanitka.
1: Oj.
0: Ajajaj. Takže jsme rádi, Honzi, že jsi v pořádku a já tě prosím, a psala jsem mu to hned potom i do té zprávy, že jediný pohyb, který náš Honza Kuchař může legálně provozovat, je pohyb, který se týká nějakého sexuálního charakteru.
1: Tak,
0: to
1: jedině, zpravo,
0: jedině. Jedině, jo.
1: Honzíku, nic
0: ložnici
1: víc.
0: A to je všechno, nic víc.
1: A v posteli jenom, nikde jinde, jo.
0: Přesně tak, jo, bezpečně, ať jsi obklopený polštářem.
1: A pod peřinkou.
0: A jinak nic, opovaž se.
1: Jo, zkusíš to. A my ti hrajeme, ať se ti to všechno lépe rychleji uzdraví a ať cesta na svatbu uteče o něco rychleji. Tohle je Kylie pro tebe.
0: To je v pořádku.

0: se umíš, Moni, lhát.
1: Když je to nutné,
0: tak výborně.
1: Tak jako se sebe zapřením. Tak a teď mě malo ukázkou.
0: Tak pojď, řekni nějakou lež.
1: Ok, tak teď. Jo, Honzi, když jsem byla malá, tak jsem se počúrala cestou domů ze školy v autobuse, protože už jsem to nedokázala vydržet. Měla jsem tehdy takové bavlněné štramplíky, punčokáčky, takže jsem a sukničku, tak jsem si říkala, nic se neděje, pač jako to steče. A protože jsem pak byla holčička, ještě nedospěla, ani ne teenager, tak se to nebojím říct teď nahlas, jakož se to opravdu stalo.
0: Opravdu? Nebo
1: to je otázka na tebe.
0: Počkej, tak tady já teď musím... tady já teď si něco jenom dohledám, jo?
1: Tak jako máš nějaký indikátor lži, nebo pravda?
2: Je to pravda!
1: Je to pravda.
0: Je to pravda?
1: A jo, jo, je to pravda.
0: A tak teď já i jo. Tak já, když jsem byl malý, chodil jsem do... Byl ve třetí třídě na základní škole. Jsem se na rovinu, řeknu jako poto.
1: Typo, já počkej, jsem vyber si něco jiného, ne, je to tady tahle fekal zóna, prostě už je zabraná, řekni nám nějaký jiný příběh.
0: A mi se to děje dodnes, ale.
1: Je to pravda.
2: Je to pravda.
1: No, to říkám, no.
0: Nejda,
1: no. Mi občas Honzík napíše ráno SMS-ku, protože on je takový, jakože fakt chodí včas, nebude se zbytečně zdržovat, že jo, tak jako chodí tak, aby to bylo včas.
0: Jasně.
1: A občas mi napíše, že se nemám bát, že je v budově, ale že to vzal poprvé jako první přes záchod. Ale že je je v blízkosti.
0: Prošel
1: prostě.
0: Jsem bránou.
1: Mám být očekávání.
0: Jsem na záchodě. No jo, no, tak
1: takže je to pravda.
0: Tak to prostě někdy je. No a proč to zkoušíme tady sami na sobě, protože za chviličku i vy budete tak maličko jako kecat, neboť přichází kvíz naopak. Poslední možnost dostat se do finále o 2000 korun do Ondráše ve Sviatnově.
1: Zítra to budeme uzavírat, tam se ukáže, kdo bude hlavním výhercem.
0: No, tak buďte s námi, protože slibujeme, že za chviličku zazní signál a hned jak zazní, volejte, nečekejte, hrejte. Držíme palce.
3: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
9: Posloucháš Fresh Radio.

0: Kvíz? Naopak! Volej do studia 77 337 136.
1: To je takový ten jako klasický čas k tomu, abychom vypustili do světa kvíz naopak. Dneska poslední možnost dostat se do finálové skupiny, která už zítra bude hrát o 2000 korun do Ondráše.
2: A než toho využijete, dovoláte se k nám do studia Fresh Radio. Tak rychlá rekapitulace. Z pondělka máme finalistou Jirku, z úterního dne Petru a ze včerejška Aleše.
1: A kdo to bude dnes?
2: Nenapínejte nás jako kšandy.
1: 2000 korun do Ondráše rozdáváme tento týden. Mimochodem v Ondráše se opravdu kvalitně najíte, to my víme, to víte i vy. Co třeba tak tam bylo, Moni, tento týden? Pamatuješ si? Tam byly, myslím, mlíčka na víně, že?
2: Nevím, na mě koukáš jako chleba z tašky. Nevím, já už si to nepamatuju, ale myslím si, že...
1: Určitě nějakého Ondráše si dáte.
2: Počkej, je to něco, co jsem si chtěla dát, že? Tak to můžeme vydedukovat.
1: No ty líčka,
2: ty líčka bych se asi dala, ty mám
1: chtěla,
2: ráda.
1: Ty jsi chtěla ty líčka, to já si pamatuju.
2: Jo, tak asi líčka,
1: no.
2: To je na té kořenovce, že?
1: A já jsem tam mluvil o svíčkové, myslím, ty jsi zmiňovala svíčkové.
2: Ano, svíčková, teda. Ty máš ale paměť, co se týče jídla.
1: Jak jde o jídlo, tak není problém.
2: Opravdu, takže já, až se s tebou budu chtít někde potkat, tak ti řeknu nejdříve párek v rohlíku a pak budu pokračovat tou informací.
1: Ty důležité informace musí navazovat po nějakém jídle, ano.
2: Ok, tak říkám, svíčková, Honzo.
1: Tak pojďte na to, kvíz naopak startuje právě teď, volat můžete do studia, těšíme se na dnešního volajícího, abychom uzavřeli tu finálovou čtveřici. A zítra někomu rozdali 2000 korun do Ondráše.
0: Kvíz naopak! Volej do studia 77 337 136.
2: Nebudem čekat věčně, že?
1: My ne.
2: My ne.

0: nebo
1: co? My jsme vám s Honzou něco udělali. Jo?
0: O co vám jde?
1: O co vám jde? Co to jako je, že prozváníte a pak, když jde na věc, tak to položíte. Jo, nestalo se to jednou jenom. Tak kde je problém? A linky nám fungují, protože my jsme si to ověřili. Tak co to jako je?
0: V pořádku, to. O nic tady nejde. Moni, přepiš tam moje jméno do finálové čtveřice.
1: No tak jako počkej zase.
0: A do Ondráše si zajdu já.
1: No tak počkej, jo. Když tak, tak si tam zajdeme oba. Takže já píšu za dnešek.
0: Dudo a Pernický.
1: Pernický, Duda. Mhm. Dudová,
0: my vlastně jako kecáme celkem často, takže to je v pohodě. My vlastně jako postupujeme.
1: Jo, takhle to myslíš.
0: No.
1: Jako, že lžeme.
0: Ne, tak jako lžeme.
1: Počkej,
0: tak jsem tam. Ne.
1: Přesvědčivé, ne. Vidět, že jsi to už někdy dělal. Prosím, že se tě už někdy na to někdo ptal.
0: Prosím tě, jak tě to napadlo takový nesmysl.
1: A vás opět se dotazujeme, tak jako co je za problém, že jste nám dneska nedali tu důvěru, abyste spolu s náma soutěžili.
0: Jako
1: pak my jsme vám
0: je?
1: Něco udělali.
0: Jo. Dejte vědět.
2: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: No a o tom, jak dnes bude, tak dobré zprávy pro vás. Máme odpoledne později potom v metropoli Ostravě jasná obloha bez mráčku, maximální teploty 29 až 31 stupňů Celsia. Na horách teploty kolem 23, bude foukat vítr, ale taky, kdy nemělo pršet a mělo by být jasno, tak i na horách bude fajn, pokud se třeba chystáte.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Ano, a i hasiči z Moravskoslezského kraje míří do Řecka pomoc s bojem proti požárům. V extrémních podmínkách budou v rámci mezinárodní mise chránit přírodu i majetek před ničivými lesními požáry. Mezinárodní mise bude i vzdělávat a procvičovat schopnosti hasičů s využíváním speciální techniky. Charitativní sbírka Srdce pro porubu má za sebou další úspěch. Podařilo se vybrat 131 tisíc korun na rehabilitace pro 12-letého Františka, který se od narození potýká s následky dětské mozkové obrny. Do sbírky Srdce pro porubu je možné přispět do pokladničky v informačním centru na hlavní třídě, na transparentní účet a nebo taky na řadě porubských akcí. Muž na Novou Čínsku nechal před školkou běžet motor, aby se mu v autě ochladilo. Známe tu situaci asi všichni. Ovšem toho využil zloděj, který s autem odjel. Pachatel údajně jel za svou přítelkyní někam do sousedního kraje. Každopádně auto je zpět u svého řádného majitele. Polský nadšenec David Dura v pondělí vyrazil z Ostravy na skládacím kajaku po řece od řek Baltu. Na cestě, která je dlouhá zhruba 750 kilometrů, už řeší první komplikace a týkají se hlavně počasí. Vyrazil bez asistence, vyrazil bez pomoci, vše potřebné si veze na tom kajaku a nocovat bude v přírodě.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 2 minutky po 8 hodině, dobré ráno, přejeme i taky do aut, které jedou kamkoliv z bodu A do bodu B a poslouchají u toho Fresh Radio. Děkujeme. V tuto chvíli Ostrava ani blízké okolí nehlásí žádné dopravní komplikace ani nehody. Pozor si dávejte na uzavřený jízdní pruh na Bohumínské ulici, tedy ten provoz směrem na Hranečník je sveden do jednoho jízdního pruhu a je dost možné, že se to bude štosovat. Kdybyste měli další informace o průběhu dopravy, dejte vědět na 77337 136.
2: Doprava?
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doba festivalu je naplno rozjetá. Co je takovým strašákem festivalu, je veřejné WC. To je horor.
1: Horor.
0: Horor. Tak, je to horor.
1: Tak většinou na festivalech jsou kaděbutky.
0: Toj-tojky,
1: takže tam stejně jakoby moc toho nevymyslíš, tak to prostě je.
0: Bavíme se teďka v tomhle případě i třeba na kolor jsou nějaké jako keramické v uvozovkách záchody, takže pojďme se pobavit o veřejném WC klasickém, které má keramiku, ale má i to prkínko. Jo?
1: Dobře.
0: Tak co děláš, když jdeš?
1: No tak já patřím k těm lidem, kteří si obloží, takzvaně udělají si obloženou mísu.
0: Obložený talíř, jo.
1: Obložený talíř, já si tedy záchůdek obložím, jo.
0: No tak stop, nemáš to dělat.
1: Jak nemáš to dělat?
0: Nemáš obkládat
1: prkénko
0: papírem.
1: Proč mi říkáš, co mám, nemám dělat?
0: Já to neříkám, to je ten článek, hele, který vypovídá o tom, tak si to tam dávej, ale v článku, který vyšel, je jasně napsáno, že obkládat prkénko papírem nedává smysl, protože na papíře bakterie drží s nás. Co dál máš?
1: Ale tak já to obložím a bakterie jsou ze spodne. Papírku.
0: Vůbec. No tak ideálně nesahat na prkénko.
1: A ty neobkládáš?
0: Neobkládám.
1: No, že sedáš prostě.
0: Nesedám.
1: No tak a tak co děláš?
0: No tak jako čupneš, ne, asi.
1: A ty vydržíš čupět jako?
0: On si prosím tě...
1: Tak mi ukáž. Tak mi
0: vydržím čupět.
1: No ukáž.
0: Jenže já na rozdíl od tebe jdu tak na toaletu, udělám, co potřebuji a jdu. A odcházím v řádech, já nevím, vteřin, minut. Ty si jdeš projít jakékoliv informace z webu, obstaráš si vlastně korespondenci, že napíšeš všem přátelům, obvoláš si, koho potřebuješ a možná v mezičase ještě počítaš kachličky, ne?
1: No někdy, jo.
0: No vidíš to.
1: Dobře, ale tak
0: se bavíme
1: jako,
0: úplně o jiné časové stopáže.
1: Jak si jako čupneš, počkej, jako...
0: Honzi, my ženy prostě... Co tady předvádí? Se nikdy,
1: ne, to ty já bych si, nevydržel, jako.
0: To tak právě proto to mají takhle ženy a ne muži. Vy jste, máte výhodu v tom, že vy můžete při vykonávání malé potřeby stát, jo? O tom žádné.
1: Tak to můžete i vy ženy, ale.
0: Jo.
1: Si myslím, že jo, ne?
0: Jo.
1: Ne?
0: Jo.
1: Tak když uděláš, jako...
0: Jo, aha, dobře, tak další chytrolín, dobře, okej.
1: Okay. Tak vyvrať to. Dokáže, že to nejde.
0: Ne, v pořádku, řekni to svojí přítelkyni,
1: no?
0: Aby takovým způsobem...
1: Ono se klidně vyčurá přede mnou na stojáka.
0: Jasně, no a pak jsem zvědavá, jak se k ní budeš tulit teda.
1: To tak jako vždycky. Tak.
0: No, jak chceš, jak jenom takové,
1: tak,
0: takové jako
1: Moni, děkujeme
0: zásady.
1: Ti za ty tipy a rady, které na festivalech je třeba dodržovat.
0: Pozor, ještě jeden, takový ten fukar.
1: No, jaký
0: když
1: fukar?
0: Vyjdete, ideální je netahat do kabinek nic, jo, tady fakt jo. Na to apelujou. Žádné kabelky, nic tam nepotřebujete, máte to nechat venku, protože na mobilech, kabelkách ulpává mnohem více bakterií, než na těch toaletách.
1: Ulpává?
0: No tak jakože ulpí, chápeš to?
1: No, jako jo.
0: No, napadlo mě to teď slovo v té rychlosti, ulpí, no, ty toho neznáš. No, to asi to nebylo dobře, ale to teď není předmětem
1: ne,
0: diskuze a sporu. A
1: chápeme, takhle,
0: když
1: tak jako
0: vyjdeš, počkej
1: na mě. Opět náznak máma.
0: Máš si utřít ruce do vsucha, protože na vlhkých tlapkách ty bakterie přežívají déle, chápeš to?
1: Fakt?
0: No.
1: Takže vysušit do sucha, jo?
0: Vysušit do sucha.
1: Tak jo, tak díky moc za super tipy, já to dneska
0: prosím,
1: takhle udělám.
0: A fukary
1: teda
0: nepoužívat, protože to akorát prý jako rozptyluje bakterie.
1: Ty a můžu si na ten záchod jako vůbec zajít třeba?
0: Ne, ty ne. Určitě ne.

0: museli jste všichni poznat, že je to Lady Gaga, jo? Tak proto upozorňujeme na to Fresh Radio a Lady Gaga.
1: Ano, je to ona. A kdo vystoupí dnes večer na Colors of Ostrava?
0: No,
1: kdo dnes vystoupí?
0: Bude Lady Kateřina.
1: Lady Kateřina Marie Tichá nevystoupí sama. Pozor, to je důležité říct. S kým ona vystoupí?
0: Benjis. A Benjis, zdravím já speciálně svého spolužáka ze základní školy v Šenově, Pavla Sotoňaka, který je úžasný a hraje i v kapele Benjis. Dále třeba Banda del Café a tak dále.
1: Pavlíku, zdravíme, dobré ráno. My tedy se těšíme od 15 hodin na Kateřinu Marie Tichou na hlavní stage. Zazní určitě i tento song třeba. Naší válkou zničená
0: zem. Popelem.
1: Ty to chceš odrecitovat nebo jak?
0: Znova. Krásná, to se mi...
1: Je moc hezká, ano. Kdo já vlastně jsem, jestli si na jména vzpomenem. Tak dneska živě.
0: Hlavna zpívá o tobě.
1: No, jak to víš?
0: Zkušenosti
1: jak
0: s chlapama.
1: Jak to typla. Taky tohle a mnohem dalších songů od ní určitě uslyšíte. Kromě toho, dneska večer na hlavní stage taky LP a nebo dokonce i Aurora s DJem. Jo. Pozor, pozor. Pozor, pozor, to bude taky velká show. Tak kdybyste nevěděli, kam dneska vyrazit, tak koukněte do apky a užijte si to. A prosím vás, je tady taková jedna věc. Ještě kdybyste náhodou třeba potkali dneska Monču v areálu nebo mě, jo,
0: tak
1: nás pozdravte. My vás jako rádi pozdravíme na oplátku. Že?
0: Možná nechceš. Samozřejmě.
1: Nebo ne?
0: Určitě jo.
1: Určitě jo.
0: Vždycky ráda potkávám lidi.
1: Teď právě. Tak jo, tak tohle je naplánováno, vymyšleno. Těšíme se na vás za chviličku. Na Freshi budeme pokračovat dále. Nabídneme třeba pecky, jako je Jan Oliver, anebo Tyla a Zara Larsson. Tak buďte s námi. Dobré ráno přejeme.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
6: Bon appetit.
5: Monika Dudová a Honza Pernický.
6: Bon appetit.

0: Oliver a Bukovina. Dobré ráno, přejeme 8:30, to je aktuální čas, posloucháte ranní Bon Appetit ve čtvrtek 16. července.
1: OK, tak pojďme dál, dneska je světový den třeba třešní.
0: Ano, ano, ano.
1: Pamatujete na památnou scénu, s tebou mě baví svět, za ušima? Ne. Jak to tam je, že měla pár třešní z kompotu?
0: Yeah. S tebou mě baví svět.
1: Ty jsi to neviděl? Nebo co?
0: No, viděl několikrát,
1: přece,
0: ale
1: co,
0: já si
1: co
0: právě...
1: dělal s tou ženskou a za uchem měla pár třešní. A ten do toho z kompotu a mates. Yeah, to miminko, to ne, nic, jo? Dobře, nechytal ses.
0: A nebyl tak, to nějaký jiný film? Není to pokračování?
1: Ne,
0: které
1: je to opravdu s tebou mě baví svět. Jedem okay, dál, nevadí.
0: Dobře, tak jo, tak...
1: Ono tam koupe v tom čaji přece toho matese.
0: Tomu, no to jo, no, to vím, ale no, to koupe
1: a ten, a,
0: on
1: a nový,
0: jeho.
1: A nový do toho Albert. Jako přelívá ty brambory, nebo co to měl a do toho vysvětluje, jak se měla no. S tou ženskou, které tam básní a dělá jim, ne?
0: Aha, jo.
1: Pomyšlení, ne?
0: Dobrý. Ne, tak asi nic. Se na to musím podívat, já jsem to dlouho neviděl, takže v pohodě.
1: Osvěž si pamět,
0: nicméně, jídlo je neodmyslitelnou součástí léta i letních festivalů a ty jsi přišla s něčím, co mě teda jako doslova vyrazilo dech, protože to už mi přijde daleko za hranou teda.
1: U nás v České republice je místo, kde vám připraví kebab se smaženým sýrem, ale je to jako gigantický kebab, to no. Je snad, já nevím. Kilo a půl to může mít jako dohromady a stojí jenom 300 gramů masa, jo?
0: To je neskutečné.
1: No, lidé se tam zastavují, je to teda, je to u Jaroměře někde.
0: Okay.
1: A jezdí tam i lidé třeba z Moravy, z Prahy právě
0: no,
1: jako na kuriozitu.
0: Tak to buď v klidu, protože já teď sleduju na TikToku jeden účet, který je taky, je to restaurace, která dělá burgery a jídlo obecně a jsou někde z Čech a oni streamují na svůj TikTok.

0: než 10, ale burger musíš zaplatit. Těžko říct, jak to mají.
1: Tak je za 10 burger.
0: To asi
1: nebude, ne.
0: To ne,
1: tak
0: to ne.
1: Víš, že z toho jako, ještě něco kápne.
0: Rozumím, no, rozumím. Tak je to takové, jako buďte opatrní, protože no, zase jako být hodně přejezený, taky není dobrý. A dneska má být teplo a hezky, tak abyste zbytečně třeba večer nebyli přejetí díky tomu, že jo. Dejte si třeba salátek jenom, buďte jako já. Nebo Monča.
1: No, přesně. Nebo jako králík.
0: No, dobré ráno. A jen Oliver právě dohrává, my pokračujeme dále. Minuli třeba za chvilku. A klidně i ten salátek. Dobrou chuť přejeme.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: taky Fresh Radio. Dobré ráno přeji.
1: Fresh Radio je v létě na spoustě akcí, my se každou chvíli někde potkáváme. Není to tak dlouho, co jsme se potkali v Dinoparku, tam jsme vlastně vysílali živě v sobotu. Ty jsi tam nebyl, já jsem tam nebyla, protože jsme měli svoje. Ale naši zástupci Dinoparku jsou...
0: Brontosaurus Marcus.
1: Tyrannosaurus Turda.
0: Turdas.
1: Turdas a...
0: A Urgosaurus Brunos.
1: A Aleš
0: No, kluci tam byli, kluci si to užívali, navíc bylo tam spoustu dětí, spoustu rodin. My jsme dostali od vás i do našeho WhatsAppu, i do naší aplikace spoustu pěkných fotek, videí.
1: Děkujeme
0: jak
1: za to
0: tam vypadalo a opravdu jste si to užili. No a teď, díky tomu, že my o tom úplně nemůžeme mluvit, už jenom z toho důvodu, že jsme tam prostě nebyli,
1: aha,
0: tak tady mám takový jako výsek.
1: Report.
0: Report odpoledního vysílání, kdy Brontosaurus Marcus... popsal, jak to v Dinoparku vypadalo.
1: Čekáváme, samozřejmě, no, že bylo nejlépe u občerstvení. Ale měli jste nějaké dinosauří masky aspoň?
2: Ne, ne, ne. To
1: ne, stačilo, že jste tam byli jako prehistoričtí tvorové, jo?
2: Stačí, že jsme měli na sobě trika a čepice Fresh Radio a vypadalo to super. A kdyby si viděla Aleše, jak to slunko se točilo a mu se začal nahřívat počítač, tak prostě musel měnit...
1: Posouvá, no to je jasné.
2: Jo, musel měnit pozice, tak to bylo docela
1: no, ale Mare, ty si dělal s někým rozhovor, prý.
2: No, tak to se Turdovi taky povedlo, kdy mi tam poslal čtyřletého kluka na rozhovor, že jeho tatínek vlastně vyhrál lístky a někteří ti lidi nás přišli pozdravit. Jako fakt to bylo fajn, ale z toho čtyřletého kluka toho moc nedostaneš.
1: Tak dvě slova aspoň padly, ne?
2: Jo.
1: Jo?
2: Co se ti to líbí, všecko? Best of Fresh. Kvíz naopak.
3: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutu bar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
4: Vyhrávej skvělé ceny. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavý, Janek Ledecký a Janáčková filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: prosím, vyjádřit podporu tady Perníkovi, zatleskat mu, že zdárně přečkal až do samotného konce ranního vysílání, protože on má dneska dost. Teda.
1: Prosím vás, a není to předtočené, jo? Je to opravdu, jedeme živě, je 8.49.29 aktuálně. A opravdu dneska to bylo utrpení, protože my jsme včera trošku i jako popili, prostě jsme si ty kolorsy jako užili asi tak správně, jak jsme si je užít měli, a až na pár jako detailů samozřejmě, vždycky se něco najde, ale bylo to fajn a musím říct, že dneska lehce maličko, malilinko padám na hubu, ano. A dobře. Jsem tedy rád, že teď můžu jít domů zregenerovat a připravit se na další nezapomenutelný večer.
0: Jinými slovy, ano, 8.49.59 a až bude 9.01.01, tak Pernický už tady nebude.
1: Ani omylem. Ani omylem.
0: Ohnivá čára z ulity Pára. Nebudu se ptát, jestli jsi přijel autem, podle mě ne.
1: Jo.
0: Ještě jako nemá... Fakt, jo? Už nejsi pod vlivem?
1: Ne, to už bude v klidu. Já měl...
0: To nemusíš jmenovat, co jsi měl.
1: Tři piva, dva panáky, ale mě to
0: no,
1: stačilo.
0: To všichni ostatní pili víc než ty, tak
1: no,
0: z čeho jsi tak zbořený?
1: No tak víš, tak už mám věk. No.
0: Bez komentáře.
1: Prostě, mám šediny na vlasech už. Tak koukej,
0: chudáčko.
1: Ale koukej.
0: Jo.
1: Je to tam,
0: tak pojďme ho politovat, měním strategii, nebudeme mu děkovat za to, že vydržel, ale pojďme ho politovat, že vydržel.
1: Já už jsem starší pán, takže já nevím, co vy tady jako prostě řešíte, jako tolik dní festivalu nejsem schopen zvládnout, já už teď jako přemýšlím, jestli půjdu na příští rok na Beats for Love, protože už i to je pro mě jako nepředstavitelné, že tam budu 5 dní, jako to teda nevím.
0: Tolik dní festivalu, já jenom, že kalorci začaly včera, jo?
1: Ten věk, takže... víš, to mám ten věk. Bůh ví, jestli já se vůbec příštího Beats for Love dožiju.
0: A kalorsu, ok, tak budeme ti držet pěsti.
1: Díky moc.
0: Ať máš štěstí.
1: Jo,
0: a
1: díky.
0: Vám přejeme, ať si ten další den festiáku užijete.
1: A zítra to probereme.
0: Probereme to, jenom ať víte, jako stále ještě najíždí do Ostravy velká spousta lidí, tak jestli vy nejedete přímo na festiák a jedete tady do Ostravy, počítejte s tím, že je to ucpanější, stejně tak i spoje. Ve vlacích, které bývají normálně běžně prázdné, si fakt jako nesednete, protože přijíždí i lidé třeba na kolersy z Opavy, minule jsem jela naprosto našlapaný.
1: A jsou posílené ty vlaky naštěstí.
0: Jsou, ale jela jsem a byly davy, většinou nejezdí skoro nikdo a fakt, fakt je to poznat. Tak jenom no, tak, ať vás to nezaskočí.
1: Jinak si jako počítáte. Ovšem více vám o dopravě řekneme za chviličku v celou, to máme pro vás připravený kompletní servis, tak pokud vás to zajímá a máte teď zrovna kolem cestu, tak rozhodně i vyjedejte klidně vědět.
0: A ještě rychlá pozvánka potom, nebo co bude po nás po 9. hodině místo Marky, tak Bezofresh, taky Alešův Old School, anebo Millennium Lumíra Moskovského. Užijte si to.
1: Zítra se na vás těšíme, budeme tady od 6 hodin, tady od 6.00 a užijte si čtvrtek, ahoj.
0: Už se nevysiluj.
1: Ne, tak já už toho nechám.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Já bych mohl mikrofony vypnout.
0: Ale v pohodě, já.

0: počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
0: Baby goodbye. My odcházíme 9 hodin právě teď na hodinkách. Teploty v Ostravě dneska ty maximální od 29 do 30 stupňů Celsia. Bude jasná obloha později odpoledne až do večera. Teploty v noci kolem 20. A pokud se dneska třeba náhodou chystáte na hory, tak počítejte s tím, že na horách maxima do 23 stupňů Celsia s jasnou oblohou.
2: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Tak hasiči z Moravskoslezského kraje míří do Řecka pomoct s bojem proti požárům. V extrémních podmínkách budou v rámci mezinárodní mise chránit přírodu i majetek před ničivými lesními požáry. Mezinárodní mise bude i vzdělávat a procvičovat schopnosti hasičů s využíváním speciální techniky. Nový parkovací dům v areálu fakultní nemocnice Ostrava se dočkal slavnostního přestřižení pásky a první auta v něm zaparkují už dnes. Po náběhu do plného provozu budou moci v novém objektu parkovat nejen zaměstnanci, ale také pacienti a návštěvníci. Kvůli přesunu aut do parkovacího domu by v areálu mělo vzniknout 367 parkovacích míst v modré zóně poblíž pavilonu. A ty se mě nesmějí. Polský nadšenec David Dura v pondělí vyrazil z Ostravy na skládacím kajaku po řece Odřek Baltu. Na cestě, která je dlouhá zhruba 750 kilometrů, už řeší první komplikace, především počasí, že? Vyrazil bez asistence, bez pomoci, vše potřebné si veze v kajaku, nocovat bude v přírodě, co je?
0: Mony, ale víš co, jako asi bychom fakt už měli jít, protože už i ty děláš maličké chybičky, nebo tak chybičky, ne, ty dáváš důraz na to, že jsme ostravské rádio. Ne, i teďkom ten důraz na ten začátek týdne.
1: Pondělí vyrazil.
0: V pondělí vyrazil. Pondělí, tak, ale ne, já rozumím tomu, že ty tam dáváš ostravský důraz, aby každý pochopil, že jsme ostravské rádio a že vysíláme pro Ostravu. To je v pohodě.
1: Běž do doktora.
0: Do pondělí a v pondělí se uslyšíme a ještě patek máme zítra.
1: No, ještě zítra. No.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy.
0: Je to všechno?
1: Ještě prosím tě dopravu, řekni.
0: Já tak myslím, že ty ještě něco máš, co bys ráda.
1: Ne, já už ti nic.
0: Pozor si, dávejte, na Slovenské ulici v Ostravě směrem na Libros stojí policie s radarem, aby vás to nestálo zbytečně peníze, které byste dneska mohli utratit třeba v areálu Colors of Ostrava. Opatrní buďte taky na Bohumínské ulici v centru Ostravy, protože tam je doprava svedena pouze do jednoho jízdního pruhu, pokud tedy jedete směrem na Hranečník. Tak.
1: Lepší formě zítra.
0: Tohle je zhruba tak vše. Tak, lepší formě,
1: se.
0: To nevím.
1: Určitě se dospíme a zítra to spolu
0: nepiju.
1: Zase
0: vybojujeme. Já dneska nepiju alkohol.
1: Jasně, vlk taky sliboval.
0: Tak zítra ahoj.
1: Ahoj.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově. Letní rande. Stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
6: Fresh Radio.

0: Take Me Back si teďko mohla říct, jo, a najednou ses ocitla někde, kde by si chtěla být, tak kde by to bylo?
1: Já jsem spokojená, že jsem se probudila dneska u maminky.
0: Ale...
1: Já jsem nocovala nečekaně v Šenově, jsme se tam zapomněli s chlapem, takže to bylo moc fajn, my jsme seděli na zahrádce
0: večeru. Co jste popíjeli?
1: Ty jako kdo?
0: Já bych se klidně nechal zpátky teleportovat, víš kam?
1: No nevím právě, proto se tě asi ptáme.
0: Já vlastně taky nevím, jako já... Take me back.
1: Tak si vzpomeň, kde ti bylo hezky.
0: Na mě je hezky třeba u nás na chatě na Morávce.
1: No vidíš, no tak rád, vůbec jako se ti nedivím.
0: Take me back do hospody, pivečko, je tvarušky třeba, ježišmarja,
1: no. No tvarušky, jo.
0: Tvarušky bych si i dal dneska no, na snídaní klidně.
1: Na chlebu.
0: Nevadí ti to?
1: Já mám ráda tvarušky.
0: Bys si dala se mnou, viď?
1: Jo, ale záleží na tom jak. Já jsem totiž jako co se tvarušek týče dost vybírava.
0: Aha.
1: Nesním kde jaký tvaruškový tatarák.
0: A znáš tvarušky u Mexika?
1: Znám tvarušky u Mexika.
0: Tam je to
1: a tvarušková tatarák to chodím k nám jako do Výškovic.
0: Ano, dolů.
1: Do té hospůdky.
0: Na Malou Stodolní.
1: Na Malou Stodolní, jo, jo. Ale záleží jaký je tam kuchař.
0: Aha.
1: Takže už mám taky vytopováno, že jedny mi chutnají víc než ty druhé.
0: Tak pozor. Tak dívejte, take me back vybírava. A nakonec jsme skončili u tvarušek.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Anglické taneční sdružení Wobble You si už provždy budeme pamatovat u nás díky kultovnímu songu Petal, který původně vyšel už v roce 1994, ale hitem se stal až v 98. Ale u nás se hlavně objevil ve filmu Šepty a v českých klubech díky tomu téměř zlidověl. A možná, že už jsou tady v Česku populárnější než v domovské Británii.
0: Alešův Old School. Holy Tito, when our young world was fresh in universe, with just England a beauty garden, a young lad set out in the early Mordi to find it deep wisdom and true love in flower petals arrayed.

0: Charlie Holmes and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You, All Joyful. Goodbye, love.
1: Alešův Old School.
2: Na Fresh Radio. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: Honče. Ahoj, vítej Moni z dovolené.
1: Děkuju, ahoj.
0: A Honzo, ty si to každé ráno zvládl hezky. Hele, mimochodem taky mířím na Sicílii od 16.8., ale jedeme autem, projedu celou Itálii až na Sicílii. No, tak to je teda jako, ale to nevím teda, jestli bych chtěl riskovat toto.
1: A co bys nechtěl riskovat?
0: Jako autem přes celou Itálii dolů a potom může ještě bys trajektem na Sicílii, nevím.
1: Měl bys strach, aby to tvoje auto ujelo, nebo čeho by se zbál?
0: Přesně, no, jo? Ale jakékoliv ne, tohle už je náročné podle mě. Ještě motorka, třeba chápu, že na motorce by to mohlo být fajn určitě, ta motorka je jiná, ale
1: autem... Chceš si pohovořit se svým autem? My jsme teda jako taky tak jeli už na Sicílii autem. Ale záleží na tom, jaké máš auto, že? No, tak pokud mu nevěříš ani v Česku, tak těžko.
0: Já mu věřím v okrese jenom.
1: Jasně, okrese. To je takové jenom opravdu přibližovadlo.
0: Okresní auto, prostě. Okresní vůz.
1: Tak to chápu, že letíš. No, jo? Mimochodem, slyšel jsi o tom, co se zase děje jako v letadlech?
0: Neslyšel.
1: Jak nasálo to okénko toho pasažéra?
0: Ne, to ne.
1: Tak nic, tak kašli na to.
0: Tak já bych byl dobrý špunt, jako to klidně řekni.
2: Best of

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Newyorské duo IO přineslo v roce 2001 trendcově houseovou klasiku single Rapture. Text byl inspirován setkáním v jednom nočním klubu a ačkoliv byla celá pecka hotová za 30 minut, je tady s námi už více jak 20 let. Zpěvačka Nadia Eli dodala charismatický vokál a producent Markus Moser postavil hypnotický beat. Rapture je globální hit a dodnes jedna z nejhranějších vokálně houseových skladeb.
2: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: JJ. A neb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Let's play football.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré festivalové, je vlastně už čtvrtek, jo. To je nějaký poslední dobou můj problém, vůbec nesezorientuju vždycky tady v rádiu, který vůbec jeden. Protože to se budeme povídat, normálně to nepotřebujeme vědět, že jo. Na cestách aktuálně žádná komplikace v regionu, tak si dovolím jenom upozornit z vlastní zkušenosti. Teď právě, když jsem dojížděl, tak na Fifejdách obvyklé místo u Futura, to znamená, když pojedete směrem z centra po Vanenské, tak očekávejte, že možná tam začínají teď právě pánové kontrolovat rychlost, tudíž ať místo útraty na večer nemáte útratu jindy.
0: Doprava!
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky,

0: Já si dovolím předat ještě jedno dopravní upozornění, protože samozřejmě opět festivalový týden pomlčka víkend. A měl jsem možnost před pár minutama jet po Místecké, nebo vedle Místecké, protože jsem měl na svou oblíbenou benzínku. A jako tam to bliká, jako na štědrý večer samozřejmě, páni policisté úplně ze všech stran, tak připomíná mi to, že je tam snížená rychlost dočasně přes festivaly a samozřejmě se to tam sleduje. Jsou na to auta, pravda, která tam jsou opravdu jenom cílně k tomu, aby čapali je za rychlost, což si pak člověk řekne, no tak jako super, no. Ale jako musíme to pochopit, že jo, má to svůj význam, i když vlastně na druhou stranu proč, že? Protože je tam ten podchod, sice v nějakém zvláštním režimu tento týden, ale je tam. Takže na cestě na to, kolik tam stojí policejní aut, samozřejmě chápu to večer, jo, když přijíždějí, odvážejí lidi a tak podobně, tak tam je to hodně divoké, to už jsem zažil xkrát, ale teď přes den by pánové policisté mohli být trošku to, že?
1: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! Posloucháš Fresh Radio!

0: Klaus Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

Dáme si jedno okénko z mého soukromého života. Dneska jsem navštívil zase s velkým utrpením doktory. Já obecně k doktorům nechodím, protože naštěstí tady klepu 106 mi zatím všechno téměř funguje. Ale mám už tak 3 týdny problém s uchem. Prostě člověk by si řekl nejdříve, že nějaký zánětek nebo něco, ne, všechno v pořádku. Tak k obvodňáku už jsem ani našel, protože můj obvodňák, to je slušně řečeno pako. Já bych použil úplně jiný výraz, ale ten nemůžu říct. Tak jsem dorazil přímo na ambulanci ušní, kde mi teda zase řekli, že všechno je v pořádku, že by to mohlo být od páteře normálně. To jsou věci, co se člověk nedozví. Ale co mě šokovalo, doslova do písmene, tak nejdřív, aby se paní doktorka mohla podívat do ucha, tak ho potřebovala vyčistit. A to já si myslím, že tak nějak v rámci možností o sebe dbám, takže má člověk pocit, že máte čisté uši. A normálně to, co z těch uší přes nějakou vodní pumpu vytáhla, to jsem jako čuměl a říkám, cože? No jako... A teď zase jsem byl s tím proplachem, že jo, ty tam sedíte, než vypíše ty papíry a všechno a pozvala se mě na pondělí znovu, ale říkala mi s tím, že stejně mám uši v pořádku, že to bude asi spíš někde od té páteře, od nervů. A tak jako si říkáte, tyjo, tak teď mi vytáhli takové 2 špuntiska z každého ucha, tak budu slyšet jak rys, ale když jsem vyšel ven, tak normálně žádnou změnu nepozoruju. Maximálně mám pocit, jako že mi fouká do uší, tak nějak víc vnímám vítr. Ale jako to, co z toho vytáhla, fuj, tady bylo. JJ.

Tady koukám na jednu aktuální zprávu, byť se politice nevěnujeme, nebo minimálně já, tak tady musím, protože s tím pánem jsem měl i před několika lety osobní kontakt. A ta zpráva mě vůbec nepřekvapuje, takže policie vykázala z domu poslance SPD pana Foldynu, zabavila mu zbraně, protože je podezřelý z domácího násilí. No, já jsem si měl možnost pár let zpět být v pracovním kontaktu, kdy tuším, že tehdy využil jeho návštěvy na zrovna myslím Kolorsech a domluvil se s náma předem na nějaký úprava auta, ale už když vystoupil, jako jak občas potkáte takového člověka, který řekne první slovo a vy už víte, že se s ním nechcete bavit, tak přesně tenhle ten pocit jsem z něj měl. U něj mě to teda vůbec nepřekvapuje. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Jedna nehoda v regionu, konkrétně v Ostravě v Porubě. A to ulice Polská. Tam nehoda, pravděpodobně 3 osobní auta dokonce v sobě. Kousek, no jo, před Kauflandem. Tak jasně, jo, dneska je čtvrtek, důchodci začínají slevy, že jo? Takže na Polské v Ostravě Porubě opatrně. A přidám ještě jednu informaci, která není úplně jakože dopravní, ale teď mě pobavila, ale je policejní. Je teď nová informace, že během letošních Beats for Love, tedy týden zpátky, zajistili policisté 60 gramů drog. Já nevím, jestli to je úplně na chlubení. Byť nejsem expert na drogy, tak si myslím, že 60 gramů to tak popadalo těm, co měli opravdu plné kapsy, ne? Jo, jo. Neber drogy. Klasické pravidlo. Neber drogy. Nikdy nikomu neber drogy.
2: Buď fresh.
3: Fresh.
2: Fresh Radio CZ.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Fresh Radio.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

0: Jídlo je pro někoho povinnost, pro někoho je hobby, já jsem tak někde uprostřed. A mám tady informaci, která se vztahuje k těm lidem, kteří využívají rozvoz jídla. Zatím je to jenom jakože nijak zásadní pro tuto chvíli, ale časem to asi něco přinese, protože se objevila zpráva. Americká společnost Uber, tedy ta, která nás vozí vesměs, předložila nabídku na převzetí německé firmy Delivery Hero, což mi osobně nic neřeklo, ale pak jsem četl, co všechno mají. A oni mají třeba Foodoru, která u nás funguje. Tou snahou je, respektive Uber má snahu rozšířit své služby do celého světa. Nejenom tedy v zemích, kde už to jídlo rozváží, jakože ve velkém. A nabídka za koupy je skoro 15 miliard dolarů, to znamená 313 miliard korun. To jsou kšefty, že? To asi dneska nevyděláte.
1: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

0: Takhle zní novinka dnes už světoznámého Nora zvaného Kygo, který začínal remixovat songy jiných a na, teď nevím, jestli to byl YouTube nebo SoundCloud nebo něčem takovém, si udělal takové jméno, že toho už pak vystřelilo, dneska je to prostě opravdu hvězda. Take Me Back se jmenuje jeho nový single, no a pokud vás baví tenhle ten hudebník, tak 30. srpna bude relativně kousek Mnichov, to je za autem z Ostravy nějakých 7-8 hodin úplně v klidu, na olympijském stadionu bude vystupovat.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: No, super.
1: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: Počasí v České republice včera zase úřadovalo hodně drsně na jižní Moravě. A teď koukám čerstvé video, které zveřejnilo jednu z největších vinařství, které u nás máme. A je u toho titulek 10 minut a úroda je v čudu. No, ty stromy vypadají, nebo ty, co já vím, vináreva, co to je stromkeř? No něco takového prostě, tak vypadají, jako kdyby je přijel parní válec. Samozřejmě oškubané, polámané všechno. Takže si myslím, že letošní víno bude náročné.
1: Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
2: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

Na včerejší den vychází takové hezké, takové IT okýnko si okáme. Uděláme hezké výročí, protože... No 20 let, teď jsem to rychle ještě počítal z hlavy, 20 let od dne, kdy byl oficiálně spuštěn, nebo kdy byla, tedy ať to správně skloňuju českým, spuštěna síť zvaná Twitter. Dneska už několik let se jmenuje X, už je přejmenována, protože ji před lety koupil Elon Musk a změnil název. A nevím jak třeba vy, ale u mě osobně, jakož pracovně máme většinu těch sítí, tak tahle síť nikdy nic. I do dneška, respektive i dnes, po nějakých x letech, co jí máme, možná taky 15 let určitě, tak tam mám 15, nebo 13 dokonce jenom těch sledujících. Zatímco na ostatních sítích jsou to stovky, někde i tisíce. Takže tahle síť evidentně u nás až tak nefrčila. Samozřejmě, ona je spíš taková zpravodajská, ale taky jsou na ní firmy, které přes ní jedou bomby, jak se říká. A ten Twitter, to jsem až zjistil teď, protože mi to naprosto logické, proč se to jmenovalo Twitter. Je to od, respektive proč se to jmenovalo Twitter, ale hlavně proč to má v logu ptáčka tehdy. Dneska už tam není samozřejmě, ale tehdy tam byl ptáček. A vychází to ze slova tweet, tedy pípnout. No, to mě nenapadlo.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Je spousta profesí, kde v rámci toho pracovního času se člověk i nudí. I já tady bych mohl dělat možná něco užitečnějšího a pořád čekám, až někdo vyhodí a pořád nechtějí. Ale jsou naopak místa nebo zaměstnání, kde by vás to vůbec nenapadlo. Jako třeba pilot letadla, že jo, tam si řeknete, tyjo, ten musí být pořád ve střehu, to no už dávno ne, už za něj všechny řídí stroje a umělé naváděcí systémy. A teď je tady jeden takový hezký důkaz právě z tohoto prostředí, protože malá britská společnost, letecká společnost zvaná Ravenair, se teď díky tomu stala světoznámou. Pronajímá letadla, takové malé letadla, ne jakože ty velké dopravní, ale malé typu Piper a podobně, což znám já jakožto totální letecký antitalent. A jeden takhle, když měl pronajaté to letadlo, nad Liverpoolem se nudil, asi neviděl, co má dělat, tak vykroužil do nebe nápis. Ten nápis byl vidět jenom díky sledovací aplikaci v, jak se jmenuje, Flight Radar, mám pocit, že jo, známe to všichni. Jinak vidět na obloze nebyl a vykroužil tam nápis I'm boring, tedy nudím se, nebo I'm bored, teď nevím přesně, jak to tam bylo, I'm bored. No a člověk, který má na starosti šéfování v této letecké společnosti, říkal, že jedna, která klobouk dolů na tom, jak to přesně vykreslil, že to není úplně jednoduché s tím letadlem, a druhá, mu jsou strašně vděční, díky tomu se stali prostě na chvilku světoznámí, že jo? Ale že by se nudil pilot letadla, to mě nenapadlo.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Dvanáctka je prakticky tady, tak kontrolujeme stav na cestách v regionu. Jedna nehoda na Opavsku v Píští směrem k Pile, srážka motocyklu se zvěří, a druhá přímo v Opavě na křižovatce ulic Kateřinkách, ulice Ratiborská versus Zahumny. Jo, Zahumny je drak, tam si to pamatuju, tam je nebezpečí. Jinak taky dvě osobní auta.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Siesta.

0: Maxwell, anebo taky Justin Bieber. Máme 12 hodin a 9 minut, začala druhá polovina dne. Dneska máme čtvrtek 16. července, začíná siesta, dneska výjimečně s Markem Urbancem. No a dobrou chuť, pokud právě obědváte. Co se všechno děje a neděje, o tom si popovídáme za chviličku. Hned třeba, když jsem jel tady sem do práce, tak jsem minimálně potkal dva Turky.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Naši skvělá hitovka tady u nás na Fresh Radio, Sad Girls, samozřejmě to nemá nikdo jiný na svědomí než David Guetta a taky Bebe Rexha. No, jsem říkal, že jsem potkal dneska asi tak dva Turky, jo, mířím k tomu, že si celá republika dělá prostě legraci z pana Turka, který docela blbě zavinil nehodu, no ale co se týče těch Mercedesů, tak právě tyhle ty dva jsem nějakým způsobem dneska potkal. Jedu si takhle po Frýdecké a tam je takové to zúžení nahoře na těch mostech, jak se tam opravujou ty cesty a všechno a nevím, co tam sice dělají, ale to je jedno. No a jedu si těch 80, možná 85 a vlevo si začínají jakože ke mně blížit dva Mercedesy, takové ty krabice, nebyly to úplně ty nejvíc hranaté, ale byly to ty krabice 4x4 a já už jsem byl těsně tak nějak u toho zúžení a ten první to profičil v plné rychlosti, jestliže já jsem brzdil z těch 80 na 50, tak on to mignul na 90, no a toho druhého už jsem prostě nepustil, ten začal troubit, vstekat se, to vypadalo, že mě schválně nabourá, že se prostě za ten druhý Mercedes nevlezl. No, jedeme dál, projedeme první úsek zavřený a pak je tam nějakých 200 metrů, než je další uzavření, no tak ten zezadu okamžitě na to šlapnul, ještě mi ukázal fakáče z okna, no tak pojďme všichni jezdit na Turka.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Release the Pressure, tohle to byl Calvin Harris a taky Kasabian. No a včera úplně náhodou jsem si takhle jakože lehnul do postele a říkám, ještě se mi nechce spát, tak jsem si zapnul fotbal, jo. Začal druhý poločas, vlastně utkání Anglie, Argentina. No a čekal jsem teda, jestli se to nějak vyvrbí a ejhle, v 55. minutě dala Anglie góla na 1-0, jo, Argentině. Teď jsem říkal, no tak to jsem zvědavý, co se teď bude dít, jo. Teď, že Argentina začne tlačit a všechno a přesně se stalo to, co jsem čekal. Angličané to kompletně zabetonovali, jo, to byla prostě úplně antireklama na evropský fotbal, pokud Anglii zařadíme do evropského fotbalu, a prostě vystřídali to tím způsobem, že tam nasadili 5 stopérů a mysleli si, že víc než 60 minut odehrají proti Argentině v takzvaném prešovském betonu. A co se nestalo? Dvakrát rána, dvakrát gól a Anglie jede domů. Vůbec. Mně to připadalo, ti Angličané, jak jeden nejmenovaný ostravský klub, který taky vždycky dá góla a pak se zatáhne a nehraje nic.

dřeviny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali

0: sedmi večer. Fatal Terror Show vám přináší flowerfactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: No jo, no, včera to všechno vypuklo, ve 12 hodin se otevřely brány Colors of Ostrava, všichni tam naklusali, naběhli do toho a čekali na hlavní hvězdy na 21 Pilots. Já jsem sám zvědavý, až Míša přijde odpoledne, co mi k tomu řekne, jak to všechno vypadá. No a na dnešní program se podíváme taky za chviličku.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: No, super.
2: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Siesta. Siesta.

0: Siesta na Freši je dneska s Markem a už jsem říkal, že se mrkneme, kdo dnes teda jakože vystoupí na Kolosov Ostrava. A já, kdybych tam šel, tak bych si určitě zašel na Českou spořitelnou stage, kde dnes vystoupí LP, to je jakože super zpěvačka, ale určitě bych nechtěl promeškat Beneta, který se objeví na Fresh stage, protože my jako Fresh Radio ho hrajeme, tak si ho dáme právě teď.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině, mrkneme se na dopravu. Největší problém, který máme v Moravskoslezském kraji, tak je v Ratibořské ulici v obci Opava. Jsou tam v sobě 2 osobáky, na místě zasahují složky IZS, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Abych to trošku upřesnil, je to kousíček od křižovatky ze silnicí číslo 56, tak si tam dávejte velký pozor.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Muzika.

to slyšíte sami, Miley Cyrus vám tady zpívá o konci světa a já vám chci popřát krásnou druhou hodinku siesty s datem 16. července, máme čtvrtek, 13 hodin 11 minut. Od mikrofonu Fresh Rádia vás zdraví Marek Urbanec. Za chviličku si dáme hudebně Armina van Burena nebo taky DJ Antoana. No a dějí se nějaké věci v Karviné. Dozvíte se za chvíli.

0: Další skvělá pecka z našeho archivu Swedish House Mafia, Wait So Long. Já jsem říkal, že si odskočíme do Karviné. Protože Karviná se chce zařadit mezi lázeňská města, která mají vlastní lázeňské oplatky. Tak si to představte. Nebudou to ledajaké, půjde přímo o originální karvinské lázeňské oplatky vyráběné v různých příchutích a tvarech. Lidi si budou moci pochutnat třeba na malinových či citronových těchto oplatcích. No a za tímto projektem, který se začíná připravovat, samozřejmě stojí město Karviná, místní cukrářka Kateřina. Tak, co k tomu dodat? Sotva vyfáral poslední havíř, tak se z Karviné stane lázeňské město. Proč ne?
1: Letní rande, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Tohle to je Siesta na Freši, no a už za necelou půl hodinu bude tady další pořad, kde opět teda jakože budu figurovat já a moje kolegyně Mikaela. No a ten pořad se jmenuje Rychlá rota. A co se v tom pořadu děje, tak si pojďme třeba mrknout se na to právě teď. Best of Fresh. Že tu Mikaela ještě nebyla.
1: To, ale já jsem v tom
0: naprosto... Ona přijela pozdě a už tady začíná napodobovat Marsi, která zasadně chodila až 14.02.
1: Jenomže já jsem v tom nevině. A navíc, kdybych nepočítala všechny hodiny,
0: ne,
1: kde jsem tady
0: dopředu, tak
1: mám nazbíráno na rok dopředu, abych chodila pozdě. A nemůžu za to.
0: A to jsou výmluvy.
1: Ne, to nejsou, to jsou fakta.
0: Jsou to výmluvy, tak
1: to
0: řekni,
1: jsou fakta.
0: Tak řekni, proč jsi přijela pozdě. No, proč jsi přijela
1: protože
0: pozdě?
1: Protože někdo, nebudu ukazovat prstem, kdo sedí tam v té žluté sedačce, si zapomněl telefon a já jsem se musela vracet. Kvůli telefonu.
0: A odkud? Kolik kilometrů jsi se vracela?
1: No asi 8.
0: Fakt?
1: No.
0: No tak to, abych ho nechala dě bez telefonu. Best of Fresh. Siesta.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Všední den vždycky mezi 9. a 10. hodinou dopolední je skandál Mariky Toškové. No a jelikož Marika je paní učitelka, tak si vzala celé prázdniny volno. Co to znamená? No to znamená, že mezi 9. a 10. jo, bude prostě Best of Fresh, anebo taky Alešův Old School a Millennium Lumíra Mořkovského. Takže určitě nepřijdete o žádná zajímavá témata, naše legrační, a o výbornou muziku.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Za necelých 6 minut už začne opět rychlá rota. Já tady zůstávám, Michaela, doufám, dojde. Tohle to byla Siesta na Fresh Radio.
1: Fresh Radio.

0: Naprosto skvělá pecka Save Me Tonight, kterou má na svědomí David Guetta a taky Jennifer Lopez. Já myslím, že je největší čas, abychom se ve 14 hodin už skoro jednu minutu podívali na dopravu.
1: Doprava.
0: Ano, a v tu 14. hodinu vám říkám samé dobré zprávy, protože nikde v Moravskoslezském kraji není hlášena žádná velká dopravní nehoda, nebo která by byla nahlášena na policii. Jenom mám tady upozornění od Radka, dávejte si pozor u Kolorsu, co znamená na Místecké ulici. Je tam modrá civilní ovečka a bere to, jo, takže doporučuji jet těch 50 a nekoukat do mobilu, abyste jim nepřispívali na svačiny.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Jsem zde. Nenechám ho v tom samotného. Jenom zítra.
1: Co zítra, nebo co zítra?
0: Zítra tady nebudu, ne? Tak krásné odpoledne, milí flešáci.
1: Ano, hezké odpoledne.
0: Marika Mikala, rychlá rota.
1: Užij si to za mixem. Vypadáš dneska celá růžová.

0: Ahoj Mikaelo, Mik, oženil se Komíník.
1: Ježiši
0: tady
1: Maria.
0: Tady jsou sami blázni dneska, co se na tebe těšili. Hezké odpoledne, začíná rychlá rota Marek a Mikaela.
1: To jsou normální fanoušci, to je dobře, já se taky na ně těším, že nám píšou do rádia, že s náma jsou, že nás poslouchají.
0: Fakt?
1: No tak to by to nebylo líto, kdyby nám nikdo nenapsal.
0: A jako bylo by mi to líto, ale já nevím, jestli ten tvůj na tebe nežárlí, víš?
1: Já nevím, já tady myslím, že ne.
0: On to ukazuje samé pěsti a vytahuje nože, tak já úplně nevím.
1: 14.07. čtvrtek 16. července, pardon, no dobře. A rychlá rota je tady, nazdár.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Tamara, prosím tě, a co ty tady jako dneska vůbec už děláš? Jak to, že jste zase dřív?
1: Pracuji.
0: Ty chodíš normálně vůbec domů spát ještě, nebo jsi jenom pořád v rádiu?
1: Mistr Radek Urban musel služebně do Brna, takže...
0: A, takhle.
1: Takže jsem tady
0: takže
1: byl
0: já. Záskok.
1: A nezapomeň, že je léto, pomáháme si navzájem, kdo nechce pomáhat, tak ať táhne.
0: Ne, ale tak jasně, protože každý je někde
1: třeba
0: na
1: dámou nebo králem, může táhnout.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčková filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůže chybět.

0: Pravda nebo lež?
1: A je to tady opět.
2: A zase. Přesně v tuhle hodinku, jako každý den, tady máme naši oblíbenou soutěž Pravda nebo lež.
1: Ano, hrajeme o 2000 korun do park... Jo, teď jsem to klasika.
2: Golf Park Lhotka.
1: Golf Park Lhotka, omlouvám se velice, mně se to stane, jenom každý den se mi to stane.
2: Tak minimálně do pátku, jo. Ještě do zítra.
1: Jasně, to Adventure Golf a taky výborné věci v jejich restauraci.
2: Mm-hmm. No tak a teď ta zákeřná otázka. Je pravda nebo lež, že Marek rád hrává po večerech šachy? 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
1: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Lež, je to lež.
2: Jako umíte si představit, že by Marek jako hrál šachy po večerech?
1: Hrál jsem šachy naposledy asi tak 20 let zpátky.
2: Fakt? A dámu nebo šachy klasické?
1: Ne, klasické šachy.
2: Klasické.
1: No, dáma to je nuda, to je pro děcka.
2: Tak ty jsi mi tak ale nahrál, víš tím, jak jsi řekla, ať táhnem. Jak to bylo, že má někdo táhnout dámou třeba, ne?
1: No jasně, nebo králem.
2: No, králem to je jedno. Tak já jsem si říkala, že to takhle dneska na to ušiju. A někteří ty
1: povíš to, já jsem chtěl Radka Erbena poslat do Prahy, a ne do Brna.
2: A někteří ale typovali, člověče, že to je pravda, někteří věří.
1: Jo, to je v pořádku, věřte si, čemu chcete.
2: To můžete, jako klidně si to takhle jako idealizujte. Ahoj, asi už nestíhám, ale typuju, že Marek nehraje po večerech šachy. Knížku možná, ale lámat si nad šachama hlavu večer, kdo by si tak dobrovolně ubližoval?
1: No jasně, to úplně jako mládě, večer hrát šachy, to pravda. Probudíš mozek a nejdeš spát vůbec.
2: Nejdeš spát, no. Přesně
1: tak. Nepotřebuješ ani kafe.
2: Tak tady, hele, počkej ještě, takováhle hlasovka.
3: Je to lež. Marek, teď si to někomu natáhl, třeba tobě vyniká na ruku.
2: Jako, že by si mi natáhl, jo, proč by to jako dělal, já jsem úplně hodná holka. Jako, co si to tady myslíte? Až to zní jak ze záhrobí.
1: Já se tady vůbec k tomu ani nehodlám vyjadřovat, protože ten člověk nejenom, že to nahrává z toalety, ale předpokládám, že po sobě ani nesplachuje, jo, tak.
2: Že to by nám jednou mohli nahrady se spáchnutím konečně.
1: Jo, to by bylo super. Kdo vyhrál?
2: Dneska to je Román, tady je jeho hlasovka.
4: Ahoj.
2: Vítězna.
4: Dneska to je lež.
1: Jasně,
2: si myslíš dobře.
1: Okej, jsi zařazen do fronty.
2: Postupuješ do pátečního finále, koncové číslo 364, no a my gratulujeme.
1: Gratulujem.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobil.

0: mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Marek a Mikaela na Fresh Radio.
5: Loud voices in my head, bright lights, and I'm thinking, heart racing in crowded spaces. How did I get here? And I'm thinking.

0: jedna z mých nejoblíbenějších písniček, ale teda v originální verzi od Stinga.
1: Pakliže Sting je originál.
0: Pakliže ano, což taky původně no, vlastně úplně.
1: Protože myslím, za chvilku pošle SMSku, ale že je to z roku 1936 a naspíval to nevím kdo.
0: Jo, jako tak já jí mám ráda taky. Takhle. Řeknu to Stinga, správně. Určitě. V té verzi od Stinga, tak to jako miluji.
1: Souhlasím.
0: Jedna z mých nejoblíbenějších tady. OK, Global Gigolo, dejme tomu. No a my jsme rozdali, co jsme rozdat mohli v této hodince. Další soutěže dneska nebudou, ale můžeme se pobavit o spoustě věcí, třeba jak jsme se měla na Klers v další hodině.
1: Já jsem to chtěl jakože nechat na tu další hodinu, ale když už si to nakousla, tak. Jak ses měla na Colors?
0: Ti povím za chvilku. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Doprava.
1: Jak to vypadá na cestách? Ostrava vypadá dobře, žádná dopravní nehoda není nahlášena. V Ludgeřovicích pouze v ulici Budovatelská, tam je srážka osobního automobilu s motocyklem. Tam si dávejte pozor, no a také nezapomeňte na Kalerasa, na Dolní oblast, že tam je snížená rychlost a také velký počet policistů, kteří na to dohlíží.
2: Doprava?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Jsi slevu. Čau, Max Tara.
11: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh.

0: Já myslím, že to ti jde. Dobře, pojď ještě, pojď. Ještě pojď, ne, už ne?
1: Tak.
0: A dobře.
1: 15 hodin na 12 minut, ještě jednou hezké odpoledne, rychlá rota, je tady Marek a Mikaela.
0: Krásné odpoledne ještě jednou všem, kteří jste si nás zapli právě teď, přišli jste o hodinku hodně kvalitního vysílání, je to škoda, doporučuju vám nás zapnout si vždycky ve dvě, protože od dvou do pěti my vysíláme, jo? Kdybyste nevěděli. Marečku.
1: Přišli jste o hodinku kvalitního vysílání.
2: Fresh, Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pitbull a Lil Jon. Sata lana. To je co? Ten nářez.
1: Kam taháš ta lana?
0: Dneska nikam. Nemám to v plánu.
1: Tak mluv o tom, no co jsi viděla, slyšela, co bylo super, co nebylo super na Colors of Ostrava.
0: Hele, tak my jsme dorazili, když zrovna hrál takový ukrajinský DJ Dramiky.
1: To je ten bez těch nov?
0: Byl to takové silné, bych to řekla. Dramiky by jako pěkné, fajně hrál. Takže tohle bylo první, co mě zaujalo. No a potom jsem mířila na to stěžení pro mě, to jsem včera chtěla slyšet, to byly Skunk Nenzis. Říkám to, doufám, teď dobře. A ta neuvěřitelná ta zpěvačka, ta černoška, to byl rokový nářez, jo? Jako rokový koncert. Je fakt jako jedna z nejúžasnějších rokových zpěvaček. A tyjo, skoro jí je 60 a jako klobouk. Tak, rozproudila to tam, pogovalo se, ona byla uprostřed toho kolečka.
1: Bonnie Tyler už taky není nejlovnější, nejmladší. No.
0: Jako to bylo dobré, byl dobrý koncertík. No a potom, co mě jako hudebně nejvíc zaujalo, tak byly Ghetto Kumbe. A to byly takové, to bylo kolumbijské trio elektronické a to jako bylo taky hodně zajímavé. Vypadali, já ti takhle ukážu, takové neonové na sobě masky měli. A to bylo jako dobré.
1: Trošku.
0: To bylo jako dobré. Takže taková...
1: A co to bylo za muziku?
0: No, takové propojení elektroniky právě s takovými kolumbijskými rytmy. Takové jako, možná jak bych to i španělskými nazvala, ale bylo to v té elektronice. Takže byl jako super. K tomu měli jako bubínky a on tam hrál prostě...
1: Dobře, tak já se tě zeptám, jinak viděla jsi něco komerčního?
0: No, jako byla jsem na 21 Pilot samozřejmě, potom nakonec, ať si to můžu odfajfknout, ale tak jako...
1: Nuda.
0: No, tak nebyla to asi nuda, bylo tam teda úplně plno, samozřejmě, ta show byla úžasná, mají krásně uděláno to vizuálno a pak jsem taky viděla, že tam jezdili i na tom kolotoči, že asi ty záběry a to všechno, celá ta show musela být jako úžasná, ale já jsem byla dvě písničky, tři možná jsme vydrželi, tak jsme šli, ale to jenom proto, že to prostě není
1: šálek tvého čaje,
0: to, co
1: no,
0: abych poslouchala, jasné, prostě. Takže za mě takhle, no a dneska se nejvíce těším na Tomoru, tedy spojení Aurory a Chemical Brothers, respektive toho, počkej, jak on se jmenuje, já to vždycky jsem byl, no počkej, Tom právě, myslím, že? Jo, myslím, že jo, říkám to dobře. A potom se ještě těším na Beneta, no.
1: Tak jo, na Beneta jsem vzpomínal i já v poledním vysílání.
0: To mám já jako v plánu dneska,
1: jo,
0: tady tyhle dvě věci. Tak ti poreferuju zase třeba zítra hlasovkou, jak je to bylo.
1: To můžeš, no, tak jo? Si to užij.
0: Tak jo, díky.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutu bar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Dobrá muzika.
1: Taková pohodová, že?
0: Jo, úplně, no.
1: Taková,
0: skoro uspávací, no, to nevadí.
1: Jsem to věděla, až to řekneš.
0: Mám takové super téma připraveno, kdy teda už bychom mohli ty festivaly zase na chviličku nechat být a podíváme se na ně třeba někdy po víkendu. Existují minimálně 3 jídla, které, když dáš do ledničky, jo, myslím samozřejmě, jak schladnou,
1: no.
0: Jo, tak a neuskladníš je správně, tak z nich můžeš dostat salmonelu.
1: Nevím.
0: Typneš si, které tři jídla to jsou?
1: Ne, nevím. A já jím všechno a myslím, že to určitě dělám špatně.
0: Ne, to je v pohodě. Já jsem se taky nad dvěma z nich pozastavil. Ta první mě celkem ani jako, že nepřekvapila, protože první jídlo, ze které můžeš dostat salmonelu, je studená pizza.
1: Tak to asi ani nedělám. Já jakože pizzu moc jako nejím, nekupujeme ji a když ji máme,
0: tak jednou za měsíc,
1: tak to sníme
0: maximálně.
1: Jako hned většinou. Takže
0: přesně,
1: to ne.
0: Takže ten, kdo vlastně to nedá do té ledničky uzavřené jakože hermeticky, to znamená nechá to třeba v té krabici a tak na druhý den z toho může být jakože docela velký žaludeční problém.
1: Vidíš to, no ok, tak to nám odpadá, co dál?
0: Druhé jídlo, které je, tak je kuřecí maso. Které může být narychlo, víš, jako smažené, třeba když si doneseš Čínu nebo něco takového, tak když to taky jakože hermeticky neuzavřeš, tak opět salmonela, protože pokud to nevaříš ty a nevaříš to poctivě, víš, jako klasika. Mm-hmm. No a třetí jídlo je rýže.
1: Ale.
0: Jo, fakt jsem byl úplně z toho.
1: Tak jo, u rýže se mi to možná určitě stává, si myslím.
0: No, tak mně se to stává taky, ale já jsem zvyklý si dělat třeba risotto, které mám na 3x, na 4x a mám ho v té ledničce klidně i 5 dní.
1: Jo, to míváme.
0: A většinou v tom risottu je kuřecí maso, takže já jsem vlastně sebevrah.
1: Ale velmi odolný. Buď fresh! Fresh!

Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou. Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: potraviny, zvlášť některé, bavili jsme se tady o pice, o rýži a o kuřecím masu.
1: Ano.
0: Píšete nám, že ani u vás pizza doma dlouho nevydrží, že ji většinou sníte hned, takže tam problém není. No, ale u toho risotta.
1: Promiň, já ti teda skočím do řeči, protože když se dívám na nějaké ty americké filmy a seriály, tak oni prostě mají i třeba tři pizzy strčené v té lednici a bagrujou to přímo z těch krabic.
0: No a to
1: po
0: si
1: studenu?
0: Nemůžeš brát jako vzor, ne?
1: Ne, si to
0: máme tady
1: jako,
0: lepší stravování,
1: ano,
0: podle mě.
1: V Evropě určitě.
0: No, ale jako není to úplně legrace s tím jídlem, když je horko. Třeba, mm-hmm, že? To mm-hmm. Si člověk fakt musí dávat pozor na to, co sníš a kde. A teďka zrovna byla ta kauza, že z těch sírů i ta paní umřela na Slovensku, to bylo či kde. Nějaká listerie v těch sírech, korpačík nebo co to bylo takové.
1: No počkej, počkej, to bylo jako domácí síry?
0: Byly to domácí, nějaký polský mm-hmm, muž
1: výrobce?
0: Prodával v autě, asi nedodržel správné nějaké postupy nebo tu Jasně. teplotu v autě. No a už to bylo. A někdo může být citlivější, no to už já, podívej se. Takže jako pozor, mm-hmm. opravdu pozor. A risotto, Marku, musíš zásadně sníst taky hned.
1: Zapomeň, to nejde. Protože když to, jako to je jedna z věcí, já neumím vařit, že bych to vařil pro jednoho nebo pro dva. Jo, prostě většinou tak pro tři lidi a na dvakrát. Hmm. Jo, a když ten jeden už se sekne, že to prostě nechce, tak se to dojídá. A jelikož já vařím risotto víc než 30 minut, někdo dokonce risotto peče, dává ho do trouby, hmm. každý to děláme jinak.
0: Trošku jinak.
1: Tak já si myslím, že právě to je tak kvalitně uvařené, že tam se nemá co zkazit.
0: Hele, kolikrát to snědl? A žiješ.
1: No mockrát.
0: No, takže no stres, bez problémů.
1: Takže já nebudu mít na parté napsáno umřel z risotta.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: platí, že na cestách je to u nás v Ostravě úplně v pohodě, ale dopravní nehodu máme nahlášenou na D48, tedy u Horních Tošanovic, 61. kilometr ve směru Český Těšín. Je tam porouchaný nákladní automobil, na vozovce roztrhaná pneumatika a poté na základě toho havárie dvakrát osobního automobilu právě do té roztrhané pneumatiky. Takže tam si dávejte velký pozor, kdo jede tím směrem. Počítejte se zdržením.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Fresh Radio. Fresh Radio.
6: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Into the

0: 106 FM, to je vaše Fresh Radio, ale také nás slyšíte v Praze a kdekoliv na DAB+, anebo v naší aplikaci.
1: Rychlá rota Marek a Mikaela a tohle to byl Rehab Shooting Stars. Blíf. A čověče, víš, že si, co?
0: No, Blíf, že se to jmenuje.
1: Blíf, dobře, no, dobrý, tak Shooting Stars je samozřejmě v závorkách, když
0: ano,
1: už to tak jako
0: v závorkách,
1: na to. A ty jsi tady vybafla na mě, jestli si pamatuju, jestli on to hrál.
0: No,
1: ne, nepamatuju.
0: Já si to právě taky nepamatuju. Je fakt, že já jsem nebyla ale na celý koncert, já jsem přišla tak v polovině, takže nevím, jestli to právě hrál nebo ne, no. Jsem se tě ptala a ty to taky nevíš.
1: Já nevím, tak... Aleš tam zpíval nějaké vokály, já si potom už nepamatuju, jestli to zahrál nebo to nezahrál. Co probereme v téhle hodině?
0: Hele, vrhneme se na fobie.
1: Jo.
0: Máš nějakou fobii?
1: Určitě.
0: Vzpomeneš ty na nějakou?
1: Jo, jasně,
0: popřemýšlej.
1: Jasně, popřemýšlím
0: dám ti chviličku.
1: Jasně, za chviličku.

0: jaká je tvoje fobie, teda pojďme, vzpomenul jsi?
1: Ne, já jsem si vzpomenul, ale já si to chci nechat na závěr. Já bych chtěl, že jsme našli tady šílené fobie, které opravdu existují.
0: Které jsme nikdy neznali, tak nebo jsme nevěděli, že se tak jmenují.
1: Já ti totiž potom řeknu ty moje dvě fobie a ta druhá je obzvlášť zajímavá, jo. Tak našli jsme strach z erekce, jmenuje se to medortofobie.
0: V životě jsem neslyšela, jo?
1: Ani já ne. Ani já ne.
0: Ani ty.
1: Ale dívej se tu další.
0: Jo? Skopofobie.
1: Strach z toho, že tě někdo sleduje.
0: Tak já si myslím, že takové schýzy, stíhy.
1: Ne, ale toho musí být strašně moc, jo? Protože tady je erotofobie a to je strach z ženských genitálií.
0: To je taky hustý. Pojďme dál. Hafefobie. Strach z fyzického kontaktu.
1: To je taky šílené.
0: To já nemám.
1: Jasně. A pak je strach ze zrcadel a odrazů. To mají asi 90% všech žen, ne? Jmenuje se to...
0: No nikdy ráno určitě.
1: Eisoptrofobie.
0: Jako. To se ani nedá přečíst. No. A pozor. Globofobie. Strach z balónku.
1: To je taky dobrý masakr. No.
0: A teď
1: pojďme na ty naše fobie. Já ačkoliv jsem dělal ve výškách skoro 3/4 života, když to teď jako zeberu, tak jsem opravdu teď dostal v posledních letech strach z výšek.
0: Hej, no já si myslím, že to s věkem i trošku totiž mění, víš?
1: No určitě.
0: Takže začínáš bát jiných věcí, anebo naopak.
1: A ty máš něco, čeho se bojíš?
0: Já dovygoogluji, jak se jmenuje ten strach z výšek, ta fobie, protože já to jako nevím, jak se ta fobie jmenuje.
1: Je strach?
0: Akrofobie.
1: Akrofobie.
0: Akrofobie známá jako akrofobie. Fobie z výšek a z hloubek.
1: Z hloubek. A ty jako máš nějakou fobii nebo nemáš?
0: Jako trošku klaustrofobii.
1: Mm-hmm,
0: jako,
1: to je strach ze stísněných prostor,
0: no,
1: to vím.
0: Jo, tuhle. Tak jakože překonávám to. Třeba jako vlezu do toho výtahu, ale nemusím to bogány, takové ty jo, úplně zakryté. A ty výšky taky jako úplně nemusím. Jakože taky to překonávám. Ale já mám problém, že ne aniž bych se jako úplně extra bála, mi se prostě začne motat hlava v té výšce.
1: Je to zvláštní takové.
0: Takže...
1: No a já mám ještě jednu speciální fobii, kterou bych chtěl uzavřít tenhle vstup, a to je policisté tomu říkají omezení na osobní svobodě. Jo?
0: Ano.
1: A moje přítelkyně bývala, když jsi chtěla hrát na dominu a začala mě svazovat, tak dostala čelo a byl klid.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Stegosaura!
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Old School na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

0: mě s tím svazováním vlastně jako přivedl ještě na jednu myšlenku, která se mi připomněla.
1: Ale?
0: Mm-hmm. Je to jako trošku odlišné, ale vlastně podobné, ale z dětství. Mm-hmm. Bych vlastně mohla říct, že mám takové jako trauma, jo. Ale dívej se, já jsem vyrůstala v lese. Mm-hmm. Hájovně. Moc kamarádů jsem neměl, že tam jako nikdo za mnou nejezdil.
1: Tak ale jsi měla aspoň nějaké srnky nebo jeleny, nebo tak, ne?
0: To jsem měla, no. To jsem jako měla. No. A sestru, to bylo, co jsme jako spolu zažili. Ale pak tam vedle taková chata a jezdili tam takový rodinní známí, v podstatě jak rodina pro mě.
1: Jasně.
0: Jenomže oni byli vždycky o tak 6 až 10 let starší. Můj bratranec třeba, mm-hmm.
1: Jo.
0: Takže si představ, že já jsem třeba měla, víš, 6 a teďka oni už o těch 10 let už měli jiné zájmy a koničky. Já jsem za nima pořád jako chodila a pořád lezla. A víš, co oni mi dělali, když už jsem je štvala hodně?
1: Svázali tě a hodili tě do krmelce.
0: Jo, téměř. Přivázali ke stromu a tam mě nechali, dokud mě tata nenašel.
1: Nekecej.
0: Jo, to mi dělali. Takhle do lesa mě vždycky přivázali. Tak to mi připomnělo mé dětství. Děkuju za trauma.

0: si tak říkám, jak by to asi vypadalo, kdyby dneska ty děti třeba přivázal ke stromu a tam je našel, nebo nechal, víš, a že nikdo najde.
1: To já vím naprosto přesně, jak by to dopadlo. Jak? Už by měli v ruce mobil a volali by linku bezpečí.
0: No právě, a ty bys šel hned, se děla traumata a všechno
1: určitě
0: možné.
1: Já bych volal
0: linku
1: nebezpečí.
0: Myslím, že jsme byli docela odolní, jako odolní. Odolnější. Prosím tě, jaké jste hry třeba měli vy? Jako, já jsem si ještě vzpomněla, teď se mi to začíná jako v mysli vybavovat, tam někde na té podvědomé úrovni, a že mi ještě třeba zavírali i do kulny. No, mi zavřeli do kulny a jsem řvala, že...
1: To znám, já jsem měl takové bratrance a ti nás vždycky, nebo teda mě dusili pod lůžkem, jakože pod přikrývkou.
0: Jo.
1: To bylo taky
0: jo.
1: Super.
0: To se taky dělalo. A taky si pamatuju, že ti třeba, že se schovávalo, jak jsme měli ty vysouvací šuplíky pod postelí, tak tam taky. Že tam vždycky někdo zavřel a nechtěl pustit.
1: Jo, to je super.
0: Hej, to je úžasné, jak ty dětské hry umí být jako

0: Drsne, jak to toho druhého strašně baví, že? Když není v té pozici
1: zavřené. A taky si vzpomínám na jednu výbornou věc, když už jsme byli větší, tak jsme na ulici, protože málo aut jezdilo tenkrát, dneska to tam vypadá jak na dálnici u nás, tak jsme natáhli normálně pro vás od plotu ku plotu a hráli jsme jak kdyby tenis, nebo prostě jo, s takovýma pěnovýma míčkama. Teď si představ, borec jede na kole a my na něho řvem, stůj, je tam natažený pro vás. Stůj, je tam natažený pro vás. Jeb a borec na zemi.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Fresh Radio.
12: Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Mrkneme na cesty, jak to tady u nás teďka vypadá. Takže já vám můžu říct, že aktuální dopravní nehoda je to takové jako zvláštní, protože je tam napsaný úklid vozovky a zároveň dopravní nehoda v Ludgeřovicích. Já tomu jako nerozumím. Tak kdo jedete přes Ludgeřovice, tak si tam prostě jenom dávejte pozor.
2: Já myslím, že už to došetřili a teď už dělají jenom pořádek.
1: A nebo možná, no.
2: Za chviličku 17. hodina samozřejmě Aleš Bruna se svým Freshmixem, no a večerní pořád od 19. hodin se jmenuje Puls. Jak bych vám to přiblížil? To jsou tři lidi. Jeden z nich je doktor práv, druhá z nich je fotomodelka a ten třetí chlapek má 2 metry. Takže Priest, Nicky Bunny a Matyáš Ožan.
1: No to je krásný večer. Mějte se nádherně a za mě čau v pondělí.
2: Jo, a za mě čau zítra. Čau.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Letní rande, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Tak hezké čtvrteční odpoledne, jste na Fresh in the Mix. A my startujeme tu dnešní dvou hodinovku mixované muziky. Casey and the Sunshine Band na úvod, That's the way I like it. Tady je Part of Purple's remix. Hezký poslech.

Dneska se samozřejmě budeme trošičku vracet do minulosti, tedy do zádu. Jednak vás čeká druhá část, tedy druhá půle Fresh House Party Mixu číslo 1. Včera byla je první část. Dneska si dáme tu druhou půlku. Taky připomínám playlist na mém Facebooku. Je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Ale i tak se budeme během našeho normálního mixování vracet zpět. Tady jsou třeba Dead or Alive. Kapela, britská kapela, která v 80. letech nebo na přelomu zazářila hlavně písničkou You Spin Me Around Like a Record, ale měli třeba i hit Brand New Lover. Tady jsou. Produkovali tenkrát Stock, Aitken a Waterman. Stáli třeba za Kylie Minogue nebo za Rickem Astleym.

Tak už je venku nové album Madony a tohleto je třetí Ofico oficiální single. Dance the Ria. Jen tak mimochodem, takhle se v 80. jmenovali klub, ve kterém Madonna tehdy začínala. A vy jste na Freshim, in the mix.

Fresh Mix a Aleš Bruna.

takové docela příjemné pop country, tak je pořád in. Tak uvidíme, jestli se písnička chytne, jestli to bude tak velký hit, jako měl kdysi v minulosti Neo.

Takhle našla aplikou Speak Down ve svém remixu Taylor Swift. Písnička pochází z pokračování příběhu Raček, tedy Toy Story. Už páté pokračování I Knew It, I Knew You.

novinková korejská Peggy Go. Její letní pecka, pecka roku 2026. Woman. Jo, velice chytlavá věc. Taky okamžitě po vydání vlítla do hitparád a je v playlistech DJů po celém světě, tak uvidíme, co to s ní udělá během léta. A ve Starfreshi in the mix.

Bambino, taky Nile Rodgers a Sophie Ellis Baxter. Tohle to už je samozřejmě současnost, písnička se objevila teď v pátek a vůbec není špatná. Tancování bez tebe, Dancing Without You, tak se jmenuje.

No, tak trošku mi to něco připomíná z minulosti, ale zatím jsem na to nepřišel, ale já na to přijdu. Nebo alespoň je to lehce inspirováno, ne-li obšlehnuto tedy, no.

0: Morandi, Miss Call, Aleluja. Za chviličku pokračujeme The Mix. Nové, staré, na přeskáčku, tak abychom si užili další warm-up před Colorsama tady v Ostravě, protože ty zuří naplno. Za chviličku jsem zpátky, in The Mix. Fresh Radio.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Tak jsem zpátky, pokračujeme v mixování, v tom čtvrtečním mixování. Tady jsou švédské Icona Pop, my od nich pořád hrajeme slavné I Love It, ale mají i novinku Yellow Top. Hezký poslech.

0: A jako na pop. Yellow Top. Není to špatný, uvidíme, jestli to chytne nebo nechytne. Jdeme opět do klasiky, i když nový remixované pro kluby roku 2026. Originál Shocking Blue. Tak to v 80. udělali britští nebo britské slečny, dámy, paní Bananarama. Tady je Venus roku 2026. Richard XS Burning Flame Remix. Jo, a taky Fresh in the Mix. Aha.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.

Francouzský Eagle, Moving to the Sun. Jedeme tanečně, jedeme letní vecky. Současnosti i minulosti v rámci čtvrtka na Freshy. Jen do mix.

originále, kdy si dávno tuhle tu písničku zpívala Betty Smith, Because the Night, pak ji oprášili v 90. Koro. Stali jsou. A stal se s tou obrovský hit, dokonce zájem o Betty Smith se jaksi zvednul hodně tehdy. Tady je ta 90. taneční komerční verze. Because the Night.

finále té druhé dnešní mixovací části jsem si hodně dovolil. Bay City Rollers, Saturday Night. Ale jeho písnička je hodně často vysempovávaná, takže nezapadla.

jasně, 70. Ale nejenom britské, evropské. No, evropské, světové. Fresh Mix.

0: Jo, já tu dobu už zažil, měl jsem jejich plakát nad postelí. Bay City Rolls. Na chviličku pokračujeme, dáme si druhou část Fresh Party House mixu číslo 1. Playlist na Facebooku, spousta staré, dobré taneční muziky napříč lety. Fresh Radio.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, yeah, ty seš ale rostomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Noha, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Tak, Later Witches, Prince Karma. 2018 to zase není tak úplně starý, ale půjdeme i hlouběji a budeme tancovat, budeme vzpomínat. Je tady Fresh Party House Mix číslo 1, jeho druhá půle. Připomínám playlist, můj Facebook.

tuhle to mám pořád strašně rád. Pořád strašně rád hraje, když je teda dobrá atmoška. Francouzský Wormats. So Real. Violet. 2014.

A taky aplikace, která díky internetu hraje všude po světě. I v Africe, i v Americe nás poslouchají. A taky DAB+. Ten je teda jenom v Česku. Prostě jsme slyšet všude, jsme fresh.

Gigantický Ofia, když si dorazili tady na bíci s touhletou písničkou Trouble. Kolik to je? 10, 11 roků zpátky, víc, ne? Zde na Freši je nové, křížíme staré pecky, staré taneční klubové pecky.

Holandský Oliver Heldens. Shades of Grey. Zhruba stejná doba, tady myslím vznik a hraní, hlavní hraní téhleté klubové pecky. To znamená 10 let zpět, no, abych to nedramatizoval.

Tak už 14 hodinek staré dobré taneční muziky napříč lety se pro vás namixoval a připlácnul na náš web. Fresh House Party Mixy. Tohle to byl ten první, vy dneska posloucháte tu druhou půlku, včera první. Playlist na mém Facebooku. Lola Stem, Shapeshifters. Shifters.

22 let zpět. A pořád je to fresh. A funguje na place, tedy v klubu, na tanečním parketu.

fresh. Fresh. Kultovní videoklip na obláčku, koukající na kluka, který skládá lepí letadílko. Music sounds better with you, Stardust. Půlka legendárních Daft Punk. 1998, French Housík jako vyšitý, kultovní, legendární, One Hit Wonder. Dělali jednu jedinou pecku, jeden jediný hit. Pak už se do ničeho nepouštěli. Měli vyděláno. Aha.

další houseový Triple X. 1999. We feel the same. Vlastně vysemplování Delegation ze 70. Ale skvělé vysemplování. To je dobrý nápad a hlavně skvělou realizaci.

Flawless, absolutely flawless, the ones. Tak si to vypůjčili George Michael a udělal svou vlastní zpívanější verzi. Ale tohle to je klasická skoro instrumentálka. Další kulťák na Fresh in the Mix v rámci našeho tanečního vzpomínání.

1995, Give Me Love, Dej Mi Lásku. Také skoro instrumentálka. To jsou američtí Alcatraz. Věc, která je neustále používaná, předělovaná, předělávaná, vysemplovávaná v současné době. Dávno jsem hrál nějaký Sebastian Lager remix, ale tohle to je Origoš, tady originální verze.

0: touhletou startoval svoji kariéru australský Fisher. Losing it. Ale taky to uteklo, už je to taky 8 roků, co to hrajeme pořád do kolečka. Fisher samozřejmě přidává i novější dobré tracky, hodně zpívané v poslední době. Ale tahle ta písnička už je taky vlastně natrvalo zapsána v tanečních hudebních análech jako kult. Tak to byl Fresh Party House číslo 1, jeho druhá půlka. Připomínám playlist, můj Facebook, odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Hodně jsme vzpomínali a taky tancovali, trsali na Fresh Mix v rámci čtvrtka.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all.

Fresh Mix a Aleš Bruna. Máme tady finálový předělový megamixík, dnešní čtvrteční ve znamení Michaela Jacksona. Tady jsou jeho velké pecky In The Mix. Už jste viděli film? Já jo, je dobrý, mrkněte. Fresh Radio.

Jasně, to je ta nejznámější Billie Jean, je opět v hitparádách po světě díky filmu Michael Jackson v 50. To bylo tehdy neštěstí. Vlastně je to neštěstí dodnes.

Michael Jackson in the mix. 10 studiových alb a samozřejmě hlavně Thriller, které je pořád nejprodávanějším albem všech dob. Jo, s Michaelem Jacksonem jsou spojeny samé hudební rekordy.

Jinak vydal 70 singlů v průběhu let 60 až 2010. Kdy vlastně předčasně skonal a svět zůstal v šoku dodnes.

Je skoro 20 let po jeho smrti, se prodávají pořád jeho písničky, jeho alba. A jeho nový film, životopisný film, vydělal už miliardu, to znamená další rekord Michaela Jacksona. Tak zase v úterý po 17. In the mix, čus. Fresh mix.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
12: Puls. Priest, Nicky Bunny, Matias Ouzana a jejich hosté. Každý lichý čtvrtek od 7 večer na Fresh Radio.

0: Puls na Freši po měsíci zpět. A já Nikče zapnu mikrofon, aby jsme ji slyšeli.
1: Ještě jednou všechny zdravíme, tady z Freše.
0: Všechny zdravíme, dneska moje maličkost Matias Ouzana a Nicky Bunny, právě teďka za mixem, dneska bez Honzíka.
1: Dneska bez Honzíka, ale máme tady hosta.
0: Máme tady hosta a bez Honzíka, my jsme někdy takový jako bezradní, taková slepá dvojka bez svého vůdce. Takže jednička je až teďka. Jerry Ropero a jeho 20-letý narozeninový mix, slavné to legendární Korakao, houseová legenda z Ibizy. A vy se bavte, my vám za chvilku představíme hosta a za chvilku nás čeká i track číslo 2 top 6 dneska z výběru Nicky Bunny.
1: Poslouchejte.

Za námi je Prospa, jeho Don't Stop. Hodně energická bomba, která dobývá letos festivaly a obří taneční parkety. No a teďka už najíždí Jonas Blue, Malif a Edge of Desire. Hodně chytlavá melodie a moderní klubový sound. V podání Nicky Bunny a její top šestky. No a vy se dneska můžete těšit nejenom na tu top šestku, na novinky z taneční hudby, ale jako host nám tady přišel zahrát a dát rozhovor DJ Jimmy. A dorazí i organizátoři Cole Festivalu na Žermanicích, Marco Kay a Mendoza. S nimi asi taky pokecáme o blížící se festiáku a určitě zlomíme i na nějakou soutěž o stupenky. Tak poslouchejte Fresh, poslouchejte Pulse.

za náma je Ultranight a Hugel a jejich Free, což bylo místo číslo 4. Nová verze houseové hymny, která spojuje 90kovou klasiku se současným groovem. Prostě aktuálně se ty 90kové věci hodně, hodně předělávají. No a tohle to už je Rafael a Gotta Be Cool. A můžete slyšet svěží house groove, který vás udrží od začátku do konce v pohybu. Nicky Bunny za mixem, za chvilku šestka naší top šestce. No a hned potom si vyspovídáme DJ Jimmyho, tak zůstaňte na ladění, zůstaňte na freshi a poslouchejte Pulse.

a i poslední track dnešní top 6. Pulse Radio Show na Fresh Radio byla předělávka ikonického tracku. Ten poslední byl od Sonic a Hugela v předělávce od Matasa Sariho It Feels So Good. No a teďka pokračuje Pulse Mix by Nicky Bunny. No a za malou chvíli už si dáme rozhovor s DJ Jimmym, tak zůstaňte na ladění, zůstaňte na Freshi.

0: Nicky Bunny to pořádně rozjíždí. My jsme zpět. Měsíc jsme tady nebyli, měli jsme volníčko takzvaně, festivalové volno.
1: Bylo nám dovoleno tady od pana Matýska.
0: To já nevím, jestli bylo dovoleno, ale nikdo neměl čas 14 dní zpátky. Takže to byl asi ten hlavní důvod. No a my pomalu jdeme na naše shots. Pulse Shots a vítáme tímto i DJ Jimmyho na mikrofonu. Ahoj.
2: Čau, čau, čau.
0: Jak se máš?
2: Dobré.
0: Začneme jednodušší otázkou.
1: A teďka už jsme tady uvolnili trošku atmosféru.
0: Přesně, a teďka už jde Niky pálí do streama.
1: Dobře, takže Pulse Shots, jaký byl poslední seriál, který jsi viděl?
2: Seriály nepozerám.
0: Tak film.
2: Hryšný tanec.
1: A tím navazujeme na další otázku. Film raději doma na gauči, anebo v kině?
2: Podle toho, že s kým. Raději doma na gauči.
0: No, okej.
1: Okay. Raději single player nebo multiplayer v rámci videoher hraní?
2: Ani jedno, ani druhé.
1: Jaký je tvůj ideální víkend, když nehraješ?
2: Ideální víkend, když nehrajem, keď strávím s děťmi víkend na zahradě, alebo někde, někde, kde je teplo a oddych.
0: Já tušil, že to nebyl LAN party.
1: Star Wars nebo Star Trek?
2: Star Trek a Star Wars.
1: Marvel nebo DC?
2: Marvel.
1: A s jakým jídlem máš toxický vztah, ať už dobrý nebo špatný?
2: Já nevím, jak se hovorí, jak Slováci, všetko, čo těší, se pije, takže tak to mám aj s jídlom.
1: Takovou odpověď jsme tady ještě neměli. Jak často experimentuješ s novými žánry nebo zvuky?
2: Jak často? Podle toho, koľko si na to najdem čas. Takže málo, lebo je veľa práce, ale ako keby snažím sa čo najviac, neviem, raz za mesiac, dvakrát za mesiac.
0: I to je častěji než většina teda.
1: Přesně. Kdyby si mohl vybrat ikonické místo, festival, klub nebo památku, kde by si rád zahrál?
2: Ikonické místo. Tomorrowland? Love Parade, pardon. Mm-hmm.
0: A zajímavé, že Dolní Vítkovice tady ještě nezazněly, už to asi není taková ikona.
1: Asi ne, no.
2: Je to, bola
1: a my jsme takový rozežraní tady.
0: Jo, trošičku.
1: Kdybys měl dělat DJský workshop a předávat své cenné zkušenosti, co by byla první věc, kterou bys učil?
2: Prvá věc, co by som... Dal by som všetkým stovky Pioneer prehrávače a okrem toho ešte by som ich posadil, dajme tomu, za bicie, lebo základ sú bity. Mm-hmm.
0: Takže gramce by sa ušetřil, jo? No.
2: Na začiatok gramce? Tak čo chceš, aby utekli? Prečo? Nie?
0: Skúška ohnem.
2: Tam zabudli domontovať tlačítko single alebo single. Sing.
0: Chápu.
1: Který song bys zakázal pouštět na party?
2: Desperado. No, Desperado, Despacito.
0: Já jsem to pochopil.
1: Já taky, tak samo.
0: A dobře se upravil.
2: I love to Despacito, všechno, když to začalo.
1: Jaký track tě naposledy donutil dát opáčko, repeat?
2: Ještě raz?
1: Který track si slyšela, musel si ho potom dát znova, protože byl tak dobrý v rámci hraní?
2: No, jak jsem včera večer seděl při muzike, kterou jsem si vybral na dneska, tak jako některé tracky jsem si pustil 4x.
1: Tak to dneska uslyšíme.
2: Jo, ale Celebration, ten byl asi nejčastější.
1: Tak se na něj těšíme. Co ti nejčastěji lidé vyčítají?
2: Nič, lebo ma to nezaujíma.
1: Jedním uchem tam, druhým ven.
2: Tak.
1: Nejdivnější nabídka, co ti přišla na sociálních sítích?
2: No, klasi-

0: Klasické sexuální nabídky, no. Tak
1: fakt jako, dostáváš? Jasné. Tak to je první přiznání od chlapa, většinou to tady zapírají a že nic nedostávají.
0: Prosím tě, ten, kdo hovorí, že nie, tak jako dostává 3 denně.
1: Tak to si ale playboy, jakože.
0: Ne.
2: Tak doufám, že teďka neposlouchá tvoje manželka.
0: Já vím, manželku mám už iba bývalu, takže...
1: Takže může poslouchat.
2: Jo, tak to jo.
0: Nech si poslouchají všetky.
2: A poslední, jaký song tě baví, ale stydíš se, že ho máš rád?
0: Ještě raz?
2: Jaký song tě baví,
0: song?
2: Ale stydíš se, že ho máš rád?
0: Stydím. Já se nestydím na žádný song. Takže
1: těžkej pokondr v pohodě.
0: Ne, taky song není, že by som si ho nepustil. A ještě aj takovou tu nebylo by o 20 daci 16 pol daci.
1: No, tak to je ale správný přístup za mě, teda osobně. No,
0: tak alebo jedno je
2: hrdě
0: málo.
2: Hrdě se nestydíš za nic, co máš rád.
1: Přesně.
0: Já mám těch novoch víc, víš? Tak.
1: Tak to je dobře, to je dobře. Každopádně pulšot jsou za náma. Díky za rychlé odpovědi. Za chvilku se vrhneme ještě na nějaké delší otázečky, co se týče tvého hraní. A teďka necháme hrát za Niky. Co, Niky?
2: Pojďme se trošku zatancovat.
1: Pojďme, pojďme na to. Posloucháš Pulse Radio Show. Ten na Freshy. Oh yeah.

0: Jo, tak tohle mě baví. Tohle mě hodně baví. Taková super. Trošku nádech milény, abych tomu řekl.
1: Ježiš.
0: A máme tady opět DJ Jimmyho, ještě jednou tě zdravím, čau.
1: Čau, čau.
0: A mě zaujalo to, jak jsme se tak bavili mimo mikrofony.
1: No.
0: Mimo mikrofony, jak dlouho vlastně hraješ?
1: Dokopy je to za nějakých 22 rokov.
0: Je to super, necítím se tak staře, jsem trošku mladší, je to dobrý. A tak to je super, takže vlastně tenhle ten track bychom si oba dva mohli pamatovat z té doby, jak začínal, dalo
1: no,
0: by se říct.
1: Asi tak, tak.
0: Tak nějak.
1: Já si myslím, že ještě bychom k tomu mohli přidat dalších x tisíc milion tracků.
0: A předpokládám, že jsi začínal teda na Slovensku s hraním.
1: Ano.
0: A v jakých klubech, v jakých městech?
1: Já jsem pocházal od Rožňava, okresné město, hej.
0: Aha.
1: A prakticky, keď jsem začínal, tak to byly také ty malé dedinky najprv.
0: Rozumím.
1: A pomedzi to jsem chodil do jedného hodně uznávaného klubu, Sport Klub se to volal, dole v podzemí. A tam jsem si půl roka tak každý večer sadol ku Gabovi Lapšanskému. A pozeral som až do rána, ako hrá. Už som presne vedel na spameť, kde mám Billie Jean v kufri, v ktorom rade, ktoré CDčko a čo, alebo boli tam v tú dobu vlastne 800-ky, MK2-ky a ešte 350-ka Pincek, dvojka.
0: Jo, pamatujú.
1: No a pol roka až do vtedy, kým neprišla moja vlastne DJská skúška, ktorú mi tak si zabudli povedať, že príde.
0: Aha.
1: Chalani. A
0: to bolo co teda?
1: Asi do té doby jsem to nechal, nerozvádzal okay. Úplně, ale okay. Nechal Gabo odišiel. Já jsem tam seděl klasicky a každý piatok a sobotu a teraz jsem sa postavil, alebo teda otočil ku mne, dal mi sluchatka a zahraj to, prosím ťa, já potrebujem ísť na vecko.
0: Aha, takže
1: pozorám na ňo, mal som 14 a já, však už vieš, kde mám CDčka, kde čo, ako to funguje, tak ako neviem, prečo pozeráš, jak one. Odišiel a samozřejmě už do rána se nevrátil.
0: Ano, ty jsi musel, tak to je super, hození do vody.
1: No a chalani, ty sa so mňa hejako, hej.
0: A pozor, přišli další hosté, kluci z Call Festivalu, tady máte mikrofon, já už jsem vám to rovnou zapl. Čau, no tak já, hej, když už jste tady jako přišli a plácáte se tady jak velký brou, tak zdravím Marko Kej, Mendoza, velcí to organizátoři blížícího se festivalu na Žermanické přehradě.
2: Wow.
0: Je to tak, vás si vyspovídáme za chvilku. My se vrátíme k Jimmymu. Já teda vím, že na Slovensku je jeden takový hodně známý klub Ministry of Fun v Banské Bystrici. Býval ještě jeden, myslím, jestli se nepletu.
1: V Zvolene byl vlastně první malý ministry a potom se to přestěhovalo po x rokoch vlastně do Bystrice, lebo to potřebovalo zvětšit. A vlastně rezidentní DJ Andy mal 16 a do sportklubu chodil za nami sa učiť hrávať.
0: Aha.
1: A teraz na Beats for Love, jak som bol posledný deň, piatok nad ránom, áno, na house-och, posledných 40 minút, som tak hľadal svoju partiu, pozerám sa okolo seba, teda, kde sú, hej, na pravej strane, všetci sú na pravej strane.
0: Hej, kurde, hej. Všetci sú pravé bedny.
1: A hlavne, vieš, my taký vysoký, čo nás nevidí, není od zeme vidno, a postav sa na špičky, aj tak nevidíš, hej.
0: Je.
1: A teraz ma takto poklepe po pleci, Kubi, si to ty? A ja, ty vole, Andy, nazdar! A to je chlapec,
0: takže ktorého... setkání po letech, jo?
1: No, minulý rok sme sa stretli tiež, ale s tým, že som mu vlastne písal a volal pred bícami, alebo keď sme stavali bíce, že tam budem, že či náhodou tam nebude. A on, že hej, tak minulý rok také krátke stretnutie, no a tento rok sme to završili ako fajnou rannou ukončovacou party.
0: No, aby sme sa dozvedeli, co ty vlastne hraješ?
1: Ježišmária.
0: Dokážeš to pojmenovat? Někdy to je složité, samozřejmě někdy DJové jako... hrajou průřez, ale co tak nejčastěji třeba? Co se můžeme těšit dneska?
1: Já nevím. Také ty slovenské senzusa a tak, na cigánskou notu většinou.
0: OK, tak to jsme tu ještě neměli.
1: Pri poldecoch ještě nejsme, tak cajk, to ještě je málo hodin. Ale housey, milujem housey, ale jako keby housey. Ještě také ty asfaltové, staré, dobré.
0: Chápu.
1: Že keď to vybereš a vonia to, že to normálně tě to nutí tam prostě plesknout a to tam dej hlu, veš.
2: Ty se na mě tak díváš, já jsem jenom chtěla říct, že mě to rozesmálo, že nás to dobře roztancuje, víš, že se potom vracím na ty kalersy, tak budu mít tady takový dobrý warm-up.
0: Já jsem tě sledoval, abys věděla, jakože jsem ti zapl ten mikrofon, protože jsem viděl, že chceš něco poznamenat, takže určitě. Takže už víme, co nás čeká a teďka by se ještě tak mohl jako self-promíčko hodit, kde tak jako nejčastěji tě lidi můžou slyšet, ať už to v Ostravě nebo na Slovensku rodném.
1: Na Slovensku rodném už klub, o který jsem se vlastně staral skoro 10 rokov, ten ještě stále sice funguje, ale to už...
0: Což už v dnešní době je tak trošku úspěch, ale na druhou stranu.
1: No a tak ten klub funguje, má teraz momentálně tradici skoro 70 rokov. To byl originál jazz klub, jako jazzový klub.
0: Jasně.
1: Maličký, taky ten Little Island vo Frýdku Místku, ale starý.
0: Jo, chápu.
1: 45 lidí a máš pocit, že jsi na festiáku a máš tam Karla Coxa.
0: Ve finále podle mě v dnešní době úplně ideální stav s ohledem na to, jak klubová scéna aktuálně vypadá a spíš fungují větší festivaly nebo velká jména ve velkých klubech, tak, tak se hodí možná i takový menší, komornější klubíček.
1: Hej, na Slovensku, keď idem, tak většinou dávám echo majitelovi klubu, kde jsem se těž jako staral ještě, Technoklub. A ten, tam si stále zahráme takovou akci sami pre seba, majitel, já a partia, co jsme, máme společný chat. A hej, jsme tam desiatí, ale na drám máš pocit, že tam máš plný parket.
0: A nejvíc spokojenost.
1: Jo.
0: Tak to je super. Díky za rozhovor.
1: Já těž děkujem.
0: Díky za skvělé odpovědi. No a za chvilku už se budem těšit za mixem. Tak jdi se připravit, my se nemůžeme dočkat.
3: Jdem si tam dát ten asfalt, tak čau tě.
0: Čau zatím. Vy poslouchejte Fresh dále, protože za chvíli DJ Jimmy za mixem. A Marko Kej s Mendozou za mikrofonem. Trošku si kluky vyspovídáme. Vím, že už se začala připravovat minimálně stage, kterou jim řeší pan Heřmanský. Tak to bude trošku psycho. No a snad z nich vydoluju vstupenky, tak držte palce. Poslouchejte Puls na Freshi.

0: Naši hosté na Fresh Radio, je to tak, dneska jich tu máme dostatek, což je super, ale jsme bez Prýsta. To ale nevadí a ještě jednou zdravím Marka.
1: Ještě jednou krásný čtvrteční podvečer.
0: A.K.A. Marko K. A Tomáše.
2: Ahoj to všichni.
0: Čau Manny, a.k.a. DJ Mendoza. Kluci, co organizují slavný to a vymazlený to festival na Heřmanické přehradě, na Žermanické přehradě, pardon, ne Heřmanické, ale Žermanické.
1: Už se na to Heřmanické nemůžeš.
0: tam jenom basa, myslím. Tak kluci, blíží se to ukrutným tempem, je to tady příští týden. Jak to vypadá s přípravama?
1: No, už se to blíží a už se to děje vlastně, už v areálu teďka probíhají ve přípravě velkém. Připravujeme tam krásnou velkou dřevěnou stage, vlastně, kterou pan Heřmanský...
0: Já zrovna, něco viděl říkal, právě.
1: ...nám pomohá dřevostavby Heřmanský. A jinak jo, už je tam čistý areál, už je to pomaličku začíná připravovat. Vlastně v neděli začínáme, nebo v sobotu neděli začínáme navážet nějaké věci. Od pondělí velká hrubá stavba a teďka sledujeme počasí a už se nemůžeme dočkat.
0: Počasí ještě se může asi hodněkrát otočit, ale na to přípravu se taky musí sledovat, to je fakt. Přece jenom lidi to začínají sledovat až na pátek, sobotu, ale pořadatelé už to musí hrotit trošku dopředu, ať se to staví dobře.
2: A navíc vykopáváme letos šťastný 13. ročník,
1: takže to máme domluvené.
0: Ale hoši, jestli jste chodili aspoň dvakrát do kostela před festiákem, tak to klapne.
2: Přesně.
1: Jednou jsem šel po festiáku do kostela.
0: To je taky někdy dobré se trošku jít vyspovídat. No a co byste řekli, jak byste nalákali takové ty, kteří ještě teďka nemají stupenku? Mimochodem, jak jdou prodeje?
1: Prodej jdu dobře. Jak bychom nalákali? Já bych asi řekl, že děláme si myslím jedinečný festival na jedinečném místě. Žermanická přehrada a písečná pláž, písek pod nohama, drink v ruce, západ slunce. Je to jedinečná atmosféra, kterou člověk může zažít. Máme tam skvělý zvuk, skvělé výzdoby, skvělou atmosféru, skvělou komunitu, hlavně lidí, kteří se opakovaně vrací a hrajeme tam kvalitní elektrickou hudbu a kdo to má rád, tak prostě tam nesmí chybět.
0: Many?
2: Máme to vlastně na třech žánrových stagech. Je tam Cold Stage, která vlastně je Deep a Tech House, a Good Vibes Stage, která je Drum and Bass, a Anthracite Tech Essence Stage, kde budeme mít letos poprvé, a vzájemnou spolupráci s Tech Essence Crew ze Slovenska, mm-hmm. což je, myslím si, že velký počin.
0: Známější kluci, jako vím o nich, měli i tady, myslím, něco ve fabriku.
2: Jo, dělají na Slovensku vlastně super partičky, super akcičky, a tak jsme to spojili trošku dohromady a budou mít vlastně na starost v sobotu celé kurátorství jedné stage.
0: Tak to je super, to zní skvěle. Já už jsem to chtěl dvakrát podtrhnout, když tady mluvil Marek, po tvém proslovu to podtrhnu čtyřikrát. Takže je skvěle, že prodejdou dobře, protože když vidím ten line-up, Bam, Dirty Phonics, Spor, Document One, Signate, Gulp, Band Dust, jako je to našlapané, každý rok to máte jako, myslím si, že silnější a silnější, a já bych jako podtrhl hlavně to, jak máte ten areál jako vyzdobený a vymazlený, když to tak řeknu, kam ten člověk jde, tam má nějaké světýlka, něco, co ho zaujme ve dne, je to zase barevné, celkem dost, si musím říct, takže určitě doporučuji vyrazit.
1: My se snažíme jako jedinečně dělat právě tu atmosféru pro ty lidi, pro ten zážitek, aby se cítili dobře. My děláme vlastně malou akci, ten mini festival tam jako by
0: ale v dnešní době možná jako výhoda, protože ne každý má rád úplné masovky typu prostě Beats Colors a podobně.
1: Přesně jako. Tak, my se vlastně neřekneme, že bychom nechtěli mít asi festival 50 tisíc, kdo by nechtěl, že jo. Ale ne, ale jakoby cílíme to celou dobu na to, že chceme prostě komorní akci, že chceme to žánrově prostě tak velká tady není, aby tam byla taková masovka, ale zároveň ten člověk, který tam přijde a neví, co od toho třeba úplně čekat. Stává se to, že někdo nový prostě na základě nějakých videí prostě přijde podívat a nakonec řekne wow, že prostě ta atmosféra tam je jedinečná.
0: A to je základ podle mě v dnešní době, mít tu dobrou atmosféru, protože ve finále ta tě strhne i do stylu, které ve finále moc nemusíš poslouchat, ale proč ne, když tam si s kámošema. No, my necháme chvilku rád DJ Jimmyho, který už šel na to, a za chvilku se vrátíme k dalšímu pokecu a vy si zatím promyslete, jestli teda dáte ty vstupenky do té soutěže, to mě teda zajímá.
1: Dáme to, jasné, že?
0: Jako dáme, že? Dáme, jasné. To je super, tak těšte se,
1: ale
0: bude soutěž.
1: Ale musí být hodně účastníků soutěže.
0: Jo, to už ale to zapoušlo.
2: Když vyhraje někdo vstupenku, tak musí přijít ještě 6 lidma, to je podmínka, jinak.
0: Jo, nám už tu zvoní telefony, tak ještě počkejte, ještě nesoutěžíme.

0: Puls. Guest Mix.
1: Guest Mix stále jede na Pulzu a na Freshy DJ Jimmy, to jsem se úplně zakoktal.
2: Jimmy Jones.
1: Jimmy, já jsem chtěl říct Timmy pomalu. Ne, DJ Jimmy tady jako rozjíždí takové, tyjo, blues, je to jazzové, dobré, houseové, jako zajímavá kombinace a taky mě to baví, taky
3: to
1: mě to tím baví.
3: To mám rád.
1: No a my už tu máme i Nikki, se k nám přidala.
4: Jsem to, pořád počkej, tady.
1: Já to musím na trošku níž, tyjo, to je 20 cm dolů, ten mikrofon auto.
4: Na špičky, no.
1: A já na paty. My tu máme stále kluky z Koulu a máme na ně zaludnou tu otázku, jaké jsou největší novinky roku 2026 aneb 13. sezóny?
2: Myslím si, že jedna z největších novinek je letos, že vlastně máme nový Koal Camp nebo Koal Village. Poprvé vlastně letos přebíráme camp pod Husarůvkou, kde vlastně jej bereme kompletně do naší režie a nabízíme tam vlastně jak kdyby de facto nějaký pronájem ten plochy, což znamená, že si ten člověk může konečně to zarezervovat jak kdyby předem, to je, což je velká novinka, nikdy to tam nebylo, vždycky tam ten člověk musel přijet a nějakým způsobem si vystál frontu nebo něco. Teďka je tam možnost si to zaplatit předem.
1: A hlavně neměl jistotu, jestli to chápu.
2: A neměl jistotu, ano, ano, přesně tak. Takže teďka no stress, pianko přes SMS ticket.
4: Jo, a jenom k tomu ještě otázka, musí mít člověk vlastní stan, nebo tam nabízíte i nějaké své stany, které si pronajmou?
3: Si pronajmou, kdy hotový, vybavený stan vlastně se vším všudy.
1: Takže to jde.
2: Jo, vlastně ta zóna, máme vlastně tu village rozdělenou na party zónu a na klidnou zónu a vlastně je možnost si zakoupit nebo pronajmout už za vybavený stan za nějaké penízky, anebo je třeba možnost si prostě pronajmout jenom tu parcelu a přijet tam prostě se svým stanem. A
1: chápu, takže kempit. Takový podobný model, jako má většina festivalů. Nic, když to tak řeknu, složitého. Každopádně mě zaujalo to rozdělení na party zónu a klidnou zónu, takže party zóna, vlastně si pronajmeš místo, kde nespíš a paříš furt.
2: Non-stop after.
3: Je to tak.
1: Takže ještě do dalších let doladit to, jak to mají na tom Tomorrowlandu, že oni mají vlastně stage i v kempu.
3: No to jsme přemýšleli. No. My jsme dokonce uvažovali na takým tím autíčkem, ne Red Bull, ale
1: chápu.
3: Od proudu nějaký taký přívěz vlastně, který jsme mohli mít a jenom jsme to prostě nedotáhli, ale myslím si, že příští rok je to raže jako.
2: A možná jsme si řekli, že nechceme úplně provokovat asi lidi ve vesnici.
4: Ale přece opening.
1: Ale ráno napadá mě Silent Disco.
3: To není ono.
1: No a další novinky, protože já jsem tu slyšel ještě něco s laserama.
3: Další novinka, letos jsme teda se dohodli s firmou Quant, která vyrobila úplně nové šílené laserové světla, hlavy a tak dále, které vlastně teprve začínají jako prodávat a oni si je pořádně chcou oskoušet u nás, což jako je šílené, protože některé ty lasery mají výkon třeba 60 W a nevím, jestli víš, kolik mají třeba...
1: Takhle, já vím, že Quant je hlavní dodavatel laserů na hlavní stage Beats for Love, takže vím, znám kluky ze Slovenska, jsou šikovní teda moc a bacha na oči, ne, oni to umí nastavit, ale jako ono by to řezalo stromy pomalu.
3: Je to tak, jako ty lasery jsou opravdu silné a bude třeba dávat pozor, ten operátor bude muset dát pozor, prostě, že nemůže prostě svítit do lidí, to je jasné, hlavně jakoby do vzduchu nebo do stromů, prostě nebo nad vodu, vlastně máme v plánu, že nad celou Germánskou přehradou vlastně budou nějaké laserové efekty, celkově to vlastně bude na všech třech stagech, takže to je náš nějaký letošní rukopis na tom, na té edici Koalu 13. A myslím, že to bude stát za to, no.
1: No, zní to skvěle.
4: Jako je těším, až to zhodnotím.
1: Jako mně se vždycky líbí právě ty fotky v noci, kdy jsou zabrané i voda vlastně a ta hlavní stage. Tam to vypadá super. Jestli tam budou ještě o lasery víc, tak dělo. A doporučuji jenom, ať operátor ořeže i ty místa, kde stojí fotografové. Ať máte ty fotky.
3: Jo, naštěstí tam budou ještě nějaké čočky jakoby speciální, které by měly jakoby ochránit některé situace a tak dále, takže si myslím, že to bude fajn. Krom toho, co se týče ty techniky, tak teda ještě klasicky Void Acoustics a stage hlavní a na třetí na Antracitu, na drumbassové stage znovu Function One. Takže
1: Pixoš?
3: Pixoš, jasné. Jo, takže určitě stage designy jsou zase krásné, hlavně Antracit stage. Letos jsme vytvořili takovou custom prostě dřevěnou stěnu, která je 12 metrů široká, 5 metrů vysoká, takže to je prostě na ty naše poměry vlastně monstrózní prostě stage a bude to vypadat jako šíleně, takže ať všichni přijdou se na to podívat.
1: No a ještě než spustíme úplně oficiálně soutěž, tak bych se vrátil ještě k headlinerům, respektive k jednomu z nich konkrétnímu, Westbam. legenda to legend z Německa, zakladatel Mayday, jeden z prvotních členů, jak tady řekl Mendoza dobře, členů těch, co založili a spustili Love Parade. Jak se vám to podařilo, kluci?
2: No, chtěli jsme samozřejmě nějaké lákadlo a jako mít takového průkopníka technoscény prostě fakt na tom našem malém festivalu a ještě jak si říkal prostě, že nějaké lasery na Beats for Love v hlavní stage mít je u nás opět na tom malém festivalu, to vlastně dovážíme rekordní počet zahraničních DJů, například z Německa, Velké Británie, Francie, Polsko, Egypt, Holandsko, jako asi klobouk dolů bych řekl.
1: No to dobře jsi zosundal, jako představím se rolu samým. To se mi líbí, že se umíš pochválit, jako to je potřeba. Nikdo tě nepochválí totiž tak dobře, jako ty sám. Ale zaslouženě, já bych jenom se zeptal, možná ještě poslední věc pro posluchače Fresh a Pulse Radio Show. Kolik vlastně stojí vstupenky na tady tuhle tu velkou parádu, které se ženou teda mimochodem na SMS Tickets, jak jsem pochopil.
3: Je to tak, aktuálně na SMS Ticket jednodenní vstupenka, páteční nebo sobotní, stojí 1399 korun a dvoudenní vstupenka stojí 2199 korun.
1: Tak to je v pohodě, tak kdybyste zašli dvakrát s holkou do kina.
4: No na to, co jsme tady všechno slyšeli, co jste tady zase přidali nového, tak si myslím, že to je zcela v pořádku.
1: Cena je samozřejmě přiměřená, rozhodně to nemůže být za 50 korun za kelímek, to rozhodně ne.
3: Chtěli bychom, aby to možná bylo levnější, ale ono to nejde.
2: Nejde, protože tam je fakt omezená kapacita a na to vlastně cílíme.
1: A já bych to dodal tak, inflace stoupá, i DJové chcou víc peněz.
3: No nejenom DJové, ale no to všechno stojí víc.
1: Jasné, jako logicky.
3: Techniky, všichni ti lidi, že jo, všechno to prostě zdraví, že marketing, Facebook reklamy jsou dražší, prostě všechno je dražší.
1: Všechno je dražší, všechno roste, je to tak, no. Každopádně pojďme teda na tu soutěžní otázku, jestli jsme se teda domluvili dobře, tak se budeme ptát na to, na jaké přehradě se tento festival koná. Za A je to Heřmanická přehrada, za B Žermanická přehrada a za C Lipno. Tak pište nám na náš
0: WhatsApp 77 337 1036
1: a my vybereme, kdo bude třetí, ten vyhraje stupenku nebo ký? Dvě? Jedna, dvě? Jedna, dvě, kluci? Dvě, tak pojďme rychle!

0: Jedna z dalších soutěží o vstupenky na Cole Festival tady k Pulse Radio Show na Freshi a nám se zase přetížily trošku linky. Každopádně máme výherce. Gratulujeme Jiřímu, který už má instrukce na svém WhatsAppu. A já mám další otázku. Niky, můžeš mít taky otázku na kluky?
1: Jo. Tak já se zeptám za vás osobně, jakého DJe v rámci rovného beatu a v rámci zlomeného beatu chcete slyšet, nebo na kterého se nejvíc těšíte z vašich bookingů?
2: Já se těším, jestli jde o zlomený beat, tak na Document One, protože jejich třeba sety z Liquicity a podobně prostě z Anglie jsou prostě melodické a prostě skvělé. Jako když jde o drum bass, tak poslouchám rád Liquidy, takže to maximálně můžu doporučit. A z rovných beatů, já jsem spíš jakoby houseový, takže ta sobotní stage, ale tam já nevyberu jedno, protože tam jsou všichni tři jména vlastně úplně top. Ale co bych já vyzdvihl, tak Laura Croft, která bude v pátek na techno stage, tak za mě to je prostě černý kůň letošního ročníku a ona asi není úplně proslavená zatím u nás, ještě podle mě v Česku nikdy nehrála, ale ten set bude prostě skvělý a každý, kdo má rád techno a to aktuální techno, které se hodně hraje, tak si užije svoje.
0: Takže to je takový rave spíše? Nebo říkáš aktuální techno, tak...
2: Ano, je takové hypotické, prostě rychlejší techno, které se teďka vlastně hraje a ona teda primárně hraje z vinilu a nás hrozně to mrzí, že nebude hrát u nás z vinilu, ale my bohužel na té stage vlastně tam na tom písku, tam ty podmínky nejsou úplně vhodné pro to, aby ten člověk z toho vinilu hrál. Měli jsme tam historicky několik DJů a většinou prostě byly problémy, ty desky, nebo desky, přenosky prostě třeba přeskočily nebo něco a ne, prostě to tam vlastně jako nechce.
0: Hlavně se tam asi aj dost práší tím, že tam je ten písek s nohama.
2: Navíc, ano, vítr od vody, takže ta deska taky může uletět, že jo, takže bohužel teda nebude hrát z vinilu, ale naopak říkala, že si nachystá prostě digitální set, hrává ty sety často a jde to vlastně vidět i na těch německém podcastu.
3: V horu,
2: prostě neskutečný set, jo, takže doporučuji poslechnout si Laura Croft a přijít se na ní v pátek podívat.
1: Poslechneme. A co DJ Mendoza?
3: Tak já třeba, když jsou ty zlomené beaty, tak já mám rád Neurofunk a tam v pátek prostě asi přijde podle mě big Neurofunk jméno, což je prostě DJ britský Spor. To je prostě borec, já nevím, všichni možná známe tracky od Spora a je to asi, bych řekl, prostě...
0: Je to legenda.
3: Ikona toho stylu.
0: Jo. Vím, že když hrál poprvé na beatsech, a to už je roky zpátky, tak byl problém vůbec ho dostat. Jako fakt patří jako jeden z těch průkopníků. A líbí se mi, jak to máte rozdělené. Já jsem teda spíš za ty Liquidy, jak Mára, a ty teda na ty tvrdší.
3: No. Já mám rád basu.
0: Ty jsi tvrdák. No.
3: Nejsem, ale mám rád basu. No a co se týče těch rovných beatů, tak jak řekl Marek, prostě jedno jméno jako nedám, protože tu sobotu tam máme prostě Oxiu, což je prostě obrovské jméno. Je opět jeho tracky zná zase každý člověk, který se tomu té hudbě vlastně jak kdyby nevěnuje.
1: A toho už jste jednou měli, ne?
3: Toho už jsme měli jednou na Brighouse a potom tam je například třeba Matias Kaden, jo, to je zase borec, co je 30 let za mixem. Tak
0: to nejsem
3: prostě,
0: já, jo.
3: To je jmenovec Matiase Ožany a opět prostě jako neskutečný groove master, nebal bych se říct. A vlastně na closing na sobotu je tam DJ Raxon, což je prostě aktuálně velmi populární jméno. Jeho tracky hraje například Sven Vett. A já nevím, co k tomu víc říct, jako prostě dotáhli jsme na tu přehradu zase prostě obrovské jméno.
1: Prostě raketa, no. Já se osobně třeba strašně těším na toho Bena Dasta. Jsem ráda, že Marko mi řekl, že bude v sobotu, kdy tam budu i já, protože jeho tracky jsem vlastně hrávala, když jsem začínala hrát, takže mám třeba na to takové vzpomínky.
0: No a já osobně to teď jako sleduju ještě a snažím se vyhnout těm největším jménům. A já osobně bych rozhodně vyrazil na Van Vegu.
2: Jasné.
0: Tak rezidentního to DJ, který jako hraje takové hodně, jak bych to řekl, melodické a progresivní jako tóny.
2: Já bych chtěl říct jenom na Beats for Love, jestli někdo byl na Van Vecku nebo nebyl, prostě to byl set, ty vogo, že jo, byli jste tam.
3: Jo,
0: já bohužel ne,
3: set festival.
2: Wow, jako. To bylo prostě
0: tak to
2: klobouček.
0: To je hodně klobouček tady od hlavních šéfů to. A potom, co tam vidím, Blondiák, ty ho bude hrát, koukám.
3: Blondiáček hraje přesně tak. A ještě vlastně na té stejné stage, kde hraje Blond, tak budou polské projekty Sarapata nebo Leona Jace. Kněcevská a to jsou fakt obrovský taky jména, která prostě podle mě za rok nebo za dva vystřelí úplně jako do raket a už je nikdy jako na koval nedostaneme.
0: No a já teda ještě skončím typem zlomeným to a u české scény Akira. Toho nevynechejte. Akira
2: Ziggy SC třeba, legenda havířovská, nebo už ne legenda, ale vycházejí
3: star. A co jsem si tak všiml, tak jako na Akiru máme podle mě největší ohlasy na
0: to
3: Instagramu.
0: Je, to je podle mě jako...
3: Nebo prostě na sociálních sítí.
0: To je jeden z té staré gardy, ano, ale influencer, který prostě jede a získává si ty mlaďochy a fakt jede dobře. Jako spolupracuje hodně s, a teďka to je jméno, tvůj oblíbenec. Jo, Nobody to Listen a hodně hrává na těchto akcích. Nebojí se kombinovat styly a vůbec tady tohle bouchne klidně do dramového stylu Irovinku a pak se vrátí zase zpátky ke zlomenině, takže určitě doporučuju, zajděte si na něho.
2: Nobody Listen možná v listopadu bude v Brickhouse, nebo co?
0: Jo, něco jsi slyšel, jo?
2: No, nějak si tam povídá něco o tom.
1: Tak to já už si předem udělám čas, jak vědět datum.
0: Prý už si píš Nikola Zajíčková guest list, děkujeme.
1: Mám nic Nobody Listen.
3: No, já kontroluji e-mailovou adresu a zatím je to fakt jenom prý.
2: Jako řešíme to už jako dlouho, nebo takhle vlastně. My to řešíme podle mě od podzimu.
3: No.
2: A vlastně už to bylo skoro domluvené v březnu a ještě se to furt nějak natahuje prostě a jsme domluveni, ale posmlouva není podepsaná, takhle.
0: Tak,
3: tak to jsme to zveřejnili, že bez smlouvy, super.
0: Ne, je to super.
2: A nestojí to teďka úplně, ale tak ta dohoda tam byla.
0: Pojďme se dohodnout, že nikdo to neřekne nahlas, kdo to slyšel, jo, takže nahlídli jsme trošku pod pokličku, my jsme za to moc rádi.
3: Jde to ještě vypípat?
0: Jo, vypípáme to, řekneme Turdovi a Alvisovi, ať to vypípají zpětně.
3: Dobře, díky.
0: Díky kluci za návštěvu, díky za rozhovor, díky za lístky.
2: Moc děkujeme za pozvání.
0: Přejeme hlavně, ať vyjde počasí.
1: A budeme se těšit.
3: Díky.
0: A pokusíme se dorazit a podpořit.
2: V co největším počtu a pořádnou náladu dobrou sebou.
0: A doporučujeme, vyražte na Žermanickou to přehradu.
3: Jo, neseďte doma, vemte prostě ty kamoše a prostě běžte se bavit, neseďte furt doma, no.
2: Pojďte se podívat na kvalitní hudbu nebo na věc, kterou někdo dělá srdcem prostě a dává do toho jako vše. A nešetří na tom, dělá to prostě, jak nejlépe umí, jo, tak přijďte se na to podívat.
0: Přesně, doporučujem a teď už opět DJ Jimmy za mixem, Pulse Radio Show a Fresh Radio.

0: Puls. Co hýbe scénou.
1: Je tady naše další kategorie v rámci našeho vysílání Co hýbe scénou a ne co se stalo. Stalo se toho hodně, protože jsme tady měsíc jako si nepovídali. No a já bych začal třeba jako dost pikantní věci, aspoň pro mě, protože se rozhořela kauza mezi John Summitem a Pete Tongem, legendou to taneční hudby z Velké Británie a vycházející hvězdou, nebo možná už dokonce hvězdou. Měli spolu vydat track, aspoň tak to napsal John Summit na síť X. A nakonec se stalo to, že Pete Tong se to snažil vydat s Frankie Lizardem. John Summit to zjistil a propálil to.
2: Ajajaj.
1: A Frankie od toho dal ruce pryč a že takhle teda ne a že on s tím nechce mít nic společného. Takže jinak řečeno, Pete Tong na to, jak je legendární, si vyžádal kompletní podklady k tomu tracku, asi jakože ho chtěl s John Summitem vydat, no a potom se rozhodl, že hele, bez Johna vydáme to s někým jiným, ať jsem slavný opět já.
2: Podpasovka jak prase.
1: No, jako zatím se prý k tomu vůbec nevyjadřuje, na rozdíl od ostatních, takže asi tam na tom něco bude, protože John Summit nejenom, že to zveřejnil, ale dal k tomu i screeny z WhatsAppu, takže...
2: Takže jasný propal.
1: Podpořil to takzvaně, úplně mu to nevyšlo klučinovi jednomu. No, a co tam máš ty, Niky?
2: Já mám novinku ohledně toho, že britský magazín DJ Mag oficiálně spustil hlasování pro už 33. ročník celosvětové ankety Top 100 DJs.
1: Tak,
2: už tě známe všichni.
1: Určitě.
2: Je to vlastně největší veřejné hudební hlasování na světě, které každoročně mapuje popularitu a vliv umělců v rámci elektronické muziky.
1: Jasně.
2: A pro fanoušky bude otevřené až do 16. září

0: Takže 2026.
1: Pochopili jsme.
0: Pochopili jsme.
1: Zpátky do minulosti.
0: Takže hlasujeme pro své oblíbence.
1: No, jsem zvědavý, kdo to letos vyhraje. Musím říct, že jména, která se tam objevují, loni jsem to ještě trošku sledoval, a jména, která se tam objevují, kolikrát ani neznám v této stovce, takže už jako asi stárnu a ztrácím přehled, musím
0: a
1: říct.
0: A kdo byl vlastně první minula, víš?
1: Ha, vidíš to? A kdysi bych to vypalil i 3 roky dozadu a teďka už mě nachytala na švestkách takzvaně.
0: No, můžeme zjistit a řekneme v dalším vstupu.
1: Ale řekneme v dalším vstupu a řekneme i další novinky, protože těma dvěma jsme rozhodně neskončili. Tak poslouchejte Puls a užívejte DJ Jimmyho, který si to teda evidentně hodně užívá.
0: Ano, tanečky jsou zase zpátky. Když to nemáme prístav.
1: Nahradil na prístav, teďka jsem to chtěl říct, je to super.

0: Puls. News.
1: Jo, máme tady další novinky v Pulzu na Fresh Rádiu.
2: A ještě než budeme pokračovat, tak se ještě vrátíme k tomu
1: přesně DJ tak.
2: Mac, ano, přesně tak. Kdo teda vyhrál v minulém ročníku, tak byl to nikdo jiný než David Guetta.
1: Na první Davidko!
2: Místě, na dvojice byl Martin Kogerix a na trojice Alok.
1: Pozor, to je, Alok je v Brazílii jako víc než DJ Bobo ve Švýcarsku nebo Karel Gott v Česku. Jako to je, oni ho tam úplně obdivují,
2: uznávají,
1: klaní se mu. Myslím si, že letos to bylo, nebo loni, hrál, má kdyby nejvíce lidí na jedné party, pro které hrál, protože hrál na Copacabáně, slavné to pláži brazilské, kde mimo jiné vystupovala v rámci toho týdne i Madonna. Tak ta taky pozbírala nějaký rekord, tam se tvoří rekordy totiž. Tam je to tak obrovské a tak dlouhé, že si můžeš vytvořit rekord pro kolik lidí si nejvíce hrál.
2: Mm-hmm.
1: Tak jem. Příští rok jedem.
2: Uděláme team building, ale, o kterém pořád mluvíme.
1: Ale prý mohli bychom vytvořit opačný rekord nejméně lidí, pro které si hrál na Copacabáně. Tyhle, že bychom to zapsali do Guinnessovky. No, každopádně,
2: tak
1: máme?
2: Co tam máme dále? Takže já tu mám ještě, že americký producent Skrillex,
1: ano.
2: Dobrý DJ, poskytl svůj první oficiální rozhovor po více než 10 letech. Jo, takže 10 let nedal ani hlásku. ve svém obsáhlém materiálu pro berlínský kulturní magazín 03020 se ostře vyjádřil k vlně umělé inteligence v hudbě, popsal punkové začátky své produkce na notebookový mikrofon a vysvětlil přechod na nezávislou dráhu po odchodu od labelu Atlantic Records, kde byl.
1: No, tak je fakt, že on je takový undergroundovější i tím svým stylem. Já
2: mám hodně ráda právě, no. A on právě tam zmiňuje, že AI single může být virální, ale chybí mu prostě lidské pouto.
1: Já, kdybych měl říct nějaký názor, tak vím, že třeba přes AI to dělá Rockstar, který dělá ale vtipné songy i zpívané, což podle mě taky není jeho zpěv. Bych si tak jako dovolil tvrdit a vsadit. Každopádně to mě baví, bo je to vtipné.
2: Jsem se poslechnout, to vůbec nevím, to mimo mě, no.
1: To si dej, aktuální situace komentuje a dělá songy i na své hejty, tak jako to je hodně vtipné. Mm-hmm. Dneska jsem to pouštěl doma a bylo to zajímavé.
2: Tak to si poslechnu.
1: Každopádně v tomhle jsem jako dobrý. Na Skrillexe jinak jsem byl jednou, vydržel jsem na něm 10 minut.
2: Jak to, bylo to moc tvrdé na tebe?
1: Já prostě ten dubstep ne to, já jsem potom radši seděl hodinu a 20 minut v autě.
2: Až tak, jo. A kde jsi na něm byl?
1: Byli jsme v Praze, ale to už bude takových 8 let zpátky minimálně. Ale jo, jako ostatní bavil, v pořádku, nemusí se líbit všechno všem a mně se prostě nelíbí.
2: Ty jsi prostě na tu něžnější hudbu.
1: Přesně tak, já mám rád, já jsem romantik v tom. Ale mám ještě jednu novinku, než se pustíme k party listu, protože letos je v Evropě už možná zvyklá nebo nezvyklá vlna veder a sucha a tím pádem to ohrožuje i nějaké akce. A pro Tomorrowland minimálně na tento víkend, protože Tomorrowland už probíhá, dneska je první den Tomorrowlandu, a mají zakázané ohňostroje.
2: Aha.
1: Mají zakázané ohňostroje, byl to pro ně šok, chtěli omezit už ty výškové, takové ty hodně střílející vysoko, právě kvůli suchu, ale nakonec úřady kvůli té, kterou jsou počasí, zakázali ohňostroje kompletně. Takže pořadatelé se vyjádřili, že vlastně jsou z toho jako dost klamaní, byť to chápou i po loňském roku, kdy tam měli bezpečnostní situaci z hlavní stage, kdy jim kompletně zhořela, takže respektují toto. Každopádně je to pro ně když tak řeknu nešťastné, protože oni to nemůžou nahradit ani drony. S ohledem na to, že areál Tomorrowlandu se nachází v těsné blízkosti letiště, a tím pádem drony nemůžou, protože by narušovali letecký provoz. Takže Tomorrowland první víkend.
2: Bude to hlavně o té hudbě.
1: Bude to o hudbě a o světelných efektech samozřejmě. A uvidíme, co druhý víkend. Mimo jiné tam jede Sifonek, náš to kamarád a kolega. Takže budeme zjišťovat, jestli tam nějaké rachejtle pustí.
2: Ty jsi byl někdy na Tomorrowlandu?
1: Jednou 2018.
2: Já jsem nebyla právě. Jaký máš na to názor? Líbilo se ti tam?
1: Jak bych to řekl? Produkčně jedna s mikro mínusem, protože tam jsem si jenom ověřil, že i na tom Rulandu můžou smrdět tojky, ale jinak to mají úplně jako vychytané produkčně a spíš jsem to řešil jako z toho produkčního hlediska, nachodili jsme strašně kroků, chodili jsme tam zpátky, ten areál je fakt obrovský, když chce člověk stihnout nějakou svoji oblíbenou hvězdu, tak většinou hrajou 3 v jednu chvíli, takže priority.
2: Tak to je jak na bícech.
1: No, víceméně, ano, je to tak, jako tam už to začíná být, jako na tom Tomorrowlandu to bylo úplně extra, ale i na bícech vlastně už to začíná být takové. Ale jinak jako super, ale spíš jsem to řešil jako z toho, v té době z toho pracovního hlediska, ani jsme moc nepili, jako ne, že bychom si nedali pivo, ale jako každý den do hotelu víceméně na slušňáčka a každý den jsme odcházeli dříve, bo jsme byli unavení.
2: No, za 4 minutky končíme, já bych možná už rovnou dala ten party list, co ty na to?
1: No, určitě dáme. Puls, party list. Pustím si aspoň ten jingle, to musím.
2: Já se vždycky líbí, jako máš z toho radost, to tak roztomilé. Každopádně můžeš začít. Kde, Maty, budeš hrát? Na co bys nás pozval? Na jakou akci?
1: Já, mě čeká hraní příští týden, protože budu hrát na Štěrkovna Open Music, která začíná už ve čtvrtek, bude 3 dny na Hlučínské Štěrkovně. Bude tam, pokud jsem se dobře díval na web, tak je tam 4 hudební stage a rodinná zóna. Já budu hrát na betonárně Hlučín stage.
2: To zní tak mocně, betonárna.
1: Asi si k tomu dám beton, ten jsem dlouho nepil.
2: Jo, Becherovka tonik, výborné.
1: Becherovka tonik, budu držet vlnu. Já hraju teda ve čtvrtek, mimo mě bude na té elektronické stage třeba Andrea Pomeje, Van Vega, Gia, Bratři, nebo Míša Burianu a DJ Cody, známý to DJ a kolega z Prajské, takže určitě to bude velké. Z těch elektronických projektů tam je největší asi Noha, což je drumbassová kapela a jinak tam jsou samozřejmě, když to tak řeknu, trošku mimo náš žánr kapely. Každopádně doporučuju. Určitě je to takový jako příjemný, byl jsem tam loni, myslím, že po druhé a je to takové příjemné, příjemná atmoška, můžete vyrazit s dětma.
2: Why not? Rodinný festival.
1: Jo, je to super. A prosím. Kde hraješ ty? Ty jsi říkala nějaké Slovensko, jestli se nepletu?
2: Teďka v sobotu v Čadci, přímo na náměstí Svobody, bude tam venkovní hauzíková akce, kde hlavní hvězdou je EKGčko.
1: A, pozdravím, Mira.
2: Pozdravím, já mu budu dělat předskokana, budu hrát v 18.30 do 8. Bude tam hrát i Lubo DJ, Miňo, Feders, tak všechno. Takže si myslím, že to bude mít super vibe. Doufám, že bude hezké počasí teda, že nám bude přát sluníčko a že tam navodíme skvělou letní atmosféru.
1: No Čadco to je kousek, takže vlastně kdyby chtěl si někdo užít Nicky Bunny, EKGčka nebo Luba, všechno to výborné DJ, tak může vyrazit.
2: Ano, protože... jedeme vlakem a vlak...
1: Takže party vlak.
2: Ano, party vlak, takže se klidně přidejte, už jsme 4 a vlak tam jede 1:15, myslím, plus
1: to,
2: minus.
1: To je tak ideálně jako na takové 3 drinky třeba.
2: Přesně, nebo 5.
1: nebo 5, když jste rychlí. Tak určitě vyražte do Čadci, nebo vyražte na Štěrkovnu, nebo vyražte třeba na Colors, ještě budou 3 dny.
2: Tak.
1: Nicky vyráží.
2: Ano, přesně. No. Takže se možná s někým potkáme. Každopádně teďka už nám dohrává Jimmy. Ještě minutku máme.
1: Ještě minutku, možná 2 a po nás standardně bude drum code. Takže kdo chce pokračovat v elektronické hudbě, tak ať ladí stále fresh.
2: Ano.
1: No a uslyšíme možná i, ale uslyšíme za 14 dní a snad už s prýstcem.
2: Přesně tak.
1: Mějte se krásně.
2: Papa.
1: Papa, milé děti.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Yeah. Lidi

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Fresh Radio.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Fresh Night.